Americe měli Brangelinu, my máme Danda Bell. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Radio.

0: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Pravidla na kvadrát. Výplod šílence. Debilní paskvil.
2: Já jsem Jíša.
1: To mě nezajímá, člověče. Neumětelové. Nýmandi.
3: Pojďte Nuli. Dál.
2: Dobrý den.
3: Prosím. Posaďte se.
2: Děkuji.
3: Tak to budeme točit.
2: Opravdu?
3: Ano. Už je to v produkci. Všichni byli nadšeni. To byl produční. Ten, co to byl.
2: Ano.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Nestihli jste o víkendu žádnej koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Nemůže to zhnisat.
2: Smysl. Ty věděla, že jsem tu jehlu nahříval nad zapalovačem, ne? O.
1: A neměl byste si tam dát tu niť?
2: Jsi nějaká chytrá holčičko.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: poznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Pane Junes, mistře. Moje děti, jak se na kanapě kočkovali, hele, tak srazili tuhle plastiku a přerazili anděličkovi prdýlku. Nespravil byste to?
2: Pani, já jsem akademický malíř, já žádný prdýlky nespravuju.
1: Ale to vám to udělal? Spravit anděličkovi prdýlku, no tak.
2: Pani, já jsem udělal slavikář pro děti a ty se podle něj učej už 10 let. Tak já nemůžu spravovat nějaký andělíčky, pochopte to. Já chci být zasloužilej umělec.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Prosím tě, nedejchej nám, je táhne z tebe pivo a smrděj ti nojdi silou, mej do kutku jeden. To je život.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Slyšeli jste právě teď z vysílání vaší oblíbenou píseň a nemůžete si za boha vzpomenout, kdo ji zpívá nebo jak se jmenuje? Nezoufejte a mrkněte na náš web www.rokoviradio.cz. Najdete tam playlist všech odehraných písní. www.rokoviradio.cz. Slušnej web.

0: Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: On jsou jako přibitej. Kde s ním plače?
2: Já?
1: No?
2: STS Chvojkovice Brod.
1: No, zřejmě slušte oddíl, no.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Nezlobte se, že vás zase obtěžuju, ale já jsem si vzpomněla, že jsem se vás nezeptala, jestli máte sklep. Máte sklep?
2: No jistě.
1: A mohla by ho vidět.
0: Rock Radio. Konec legrace.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103,7 FM, v Benešově na 95,8, v Kutné Hoře na 92,5 FM a v Mladé Boleslavi na 103,5 FM. Rock Radio. Slušnej rok pro Prahu a střední Čechy.

Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z brusu nová deska Škvorů Na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce, kde z brusu novej kousek Škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka Na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Do Brna, do Prahy. Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
3: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita.cz.
4: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou.
5: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
6: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
7: Voda je fajn. V létě na koupání. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS. Čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS. Máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz.
8: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké středeční ráno, máme 6 hodin a jsou tu zprávy. První dáma Eva Pavlová zkritizovala, že stát neumožnil lidem volit ze zahraničí nebo z jiného města v Česku. Ačkoliv termín komunálních voleb tentokrát pevně stanovil zákonem, informovala o tom na svém instagramovém účtu. Prezident Petr Pavel čelí kritice koaličních i opozičních politiků za to, že se na nadcházejících obecních voleb nezúčastní kvůli soukromé zahraniční cestě. Poslanec Filip Turek zveřejnil na Facebooku omluvu pro organizaci Hnutí Duha za svůj výrok, ve kterém ji spojil s úmrtími při povodních. Turek na základě rozhodnutí Pražského městského soudu zaslal nejprve v pátek svou omluvu organizaci prostřednictvím datové schránky a další součástí verdiktu soudu bylo její zveřejnění na sociální síti. Studentských demonstrací se v úterý ve Francii zúčastnilo podle organizátorů 450 tisíc lidí, z toho 100 tisíc v Paříži. Odhad úřadu je zhruba poloviční. Zadrženo bylo na 500 účastníků protestů. O demonstracích dnes večer bude jednat s několika ministry francouzský prezident Emmanuel Macron. Čeští fotbaloví reprezentanti podlehli v Anglii 0-3 a prohráli i čtvrté utkání skupiny A3 Ligy národů. Národní tým nadále čeká na první bodový zisk pod novým španělským trenérem.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dneska bude oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo a ráno ještě v Čechách ojediněle s mlhami, odpoledne bude od jihozápadu oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 23 stupni Celsia.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Opatrně na D8, tam se řeší dvě nehody. Ve směru na Prahu se bouralo na 5,5 kilometru, ve směru na Drážďany na 1,80 a v Havířově se srazily dva osobáky na Orlovské ulici.
2: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
3: Dobré ráno, čumáci! Ať máte další pěkný ráno, vám přeje Honza,
4: Anabel
1: a Zuzka.
3: Máme 3 minutky po 6. hodině ranní, je středa. 7. října.
5: Dneska je středa.
3: Jo,
5: je to tady.
3: Já mám jednu středa. Prosbu na Zuzku, jestli můžu. Zuzko, mohla by si jenom zopakovat větu za mlhou hustou tak, že by se dala krájet a dost možná ještě dál i rybníček brčální.
1: Ne, si nezapamatuju.
6: Jak jsi na to přišel?
3: No tak slyším, jak Zuzka mluví a už to trošku zase jde do té bohdelky, tak jsem se těšil, že si dáme rákosníčka. A...
6: Jo, takhle. Mě spíš zaujala Zuzky zpráva, že si někdo usral ve výtahu, ale...
1: ale tady byla veřejná.
6: Pardon. Teď už jo.
3: asi si radši dáme muziku, já se tam jdu podívat, jestli je to pravda. Hello, we, I want out.

0: Rock Radio.
1: Je 6 hodin, skoro 12 minut, přátelé, takže nejvyšší čas stoupnout si na značky, protože je tady protažení s paní Anabel Šípkovou.
2: Ano, dneska jsem si připravila rozcvičku pro všechny marody, protože nám to lítá vzduchem. A u nás ve studiu postupně padáme jako zralý hrušky ze stromu. Ano, všichni jsou tady osoplený kapesníčků, tady máme pokrytou celou podlahu.
1: A ty nejsou od sprkání.
2: Ty sople na tom mixpultu nebudeme komentovat. Každopádně začneme s smrknutím doleva, chytněte kapesník, smrknutí doprava a jedem. Ještě jednou doprava. Výborně, Honzo, nešťupej nám tady ty lani.
1: Počkej, takhle to máme ven, vidíte,
2: jo, to si neměla jako vtahovat, no to nevadí. Každopádně nos máme prokrvený a sousedí už jsou jistě vzhůru. Následně zvedneme ramena, nádech, pokud to jde, výdech. Pokud to nejde, tak začneme brutálně chrchlat, co by se stalo přesně, kdybych se tady snažila nějakým způsobem rozdýchávat. Teďka máme důležitou část rozcvičky, protřepeme ručičky. Pojď, Honzíku, protřep to hezky, ať máme sílu otevřít další balení kapesníčků.
1: Mám levačku nějakou unavenou, člověče,
2: no, to se mě vůbec nepřekvapuje. Ty jsi levák?
1: Ne.
2: Ale honí levou. No, každopádně následně zakroužíme hlavou pomaličku doprava, doleva. Ať nám rýmička nespadne na druhou stranu. No a poslední cvik si dáme hluboký nádech a výdech. No a pokud vám to nejde stejně jako nám ve studiu, tak je to pro vás znamení uvařit si čajíček a využít nemocenskou, kterou my třeba jako všichni živnostníci nemáme, což je ostatně ten důvod, proč místo válení Netflixu tady strašíme od českého drána. Takže přejeme krásný den a co nejméně posmrkaných kapesníčků.
0: Rock Radio.
1: A teď už si pojďme dát kabáty a Láďu, ten by taky cvičil, až by brečel.
2: Láďa, jaký osoplený.

0: Pretty Mates na Rock Rádiu 20 minut po 6. s peckou Little Drops of Heaven. Už jako malej jsem se rád vždycky v něčem vrtal a jestli jste to měli stejně, tak teďka máte šanci to dělat úplně zadarmo.
1: Ano, můžete si provrtat prst pomocí naší akuvrtačky Stanley.
0: Tu nám do naší soutěže věnovali Stavmat stavebniny, dodavatel výrobku Debex Biden Braven.
1: Debex Biden Braven je česká firma, která nabízí spolehlivý výrobky, moderní technologie, kvalitu a krátký dodací termíny.
0: No a samotný Stavmat stavebniny patří mezi největší prodejce stavebních materiálů a střešních krytin v Česku.
1: Na 76 prodejnách seženete stavební materiály, střechy, okapy, nářadí a k tomu veškerý servis.
0: A taky se tam někde v nějakém regálu povaluje ten váš Stanley, který už dneska po 7:30 zamíří za někým z vás.
1: Ano, a není to ožralý bezdomovec, je to vrtačka, přátelé, připomínáme, takže si napište na náš Instagram, Facebook, přidejte telefonní číslo a zvedejte po 7:30 telefon, držíme nebo palec.
0: By to mohl být nějaký týpek, co tam pracuje.
1: Taky, ale toho vám taky nepošlou, doufejme.
0: Za chvíli další muzika, dáme si U2 a One. Co to je?
1: Very good English, Shushan, zkusit Shushan.
2: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
3: Tak nečekejte. Jezděte.
4: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
5: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
6: Více na kopecký.cz.
7: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
8: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
9: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
10: Zatímco všichni ještě spí, ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. Jdeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
12: Jsem horská gorila z Ugandy.
13: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
12: Jsem horská gorila z Ugandy.
13: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
14: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Stodůkách nebo na ok-seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
15: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
16: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
17: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
16: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
17: A můžete využít i výhodné financování.
16: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.

0: přesně takhle zním, když se třeba občas jako omylem majznu do koulí. Jinak tohle byly U2 a One na Rock Rádiu minutku před 6:30.
1: Nebo když si provrtáš varlata tou naší vrtačkou.
0: Taky, ale žádnou jsem nedostal a nedostanu ani, tak to nezažiju naštěstí. Když
1: kecáš, si to dal svýmu strejdovi, vole, jsem to viděla.
0: Ježiš, prosím tě, neblbni, ten kdo nemusí vědět. Říkal
1: ten pán v těch komentářích, to tam psal, ne, že si to rozdáváme tady.
0: No, tak zase furt lepší, než jsme to dali tehdy tvojí babice.
1: Právě, myslíš to, která je 20 let po smrti, budíš jí země lehká. No něco si pojď dát zprávy radši.
2: Ale my na sebe po 18 Rock Rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach, ale pořádnej rockovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým Rock Rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokovýradio.cz.
3: Ahoj, jsem Miniřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
4: Rok má být tvrdý a beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz.
2: Rock Radio. Co se děje?
5: Hezké ráno, je 6:30, jsou tu krátké zprávy. Minulá chřipková sezóna si v Česku vyžádala přes 3 500 lidských životů. V nemocnicích skončilo kvůli respiračním infekcím zhruba 35 000 pacientů. Většinu obětí tvořili lidé starší 65 let. Odsouzená vražedkyně v Americe přežila vlastní popravu smrtící injekcí. 50-letá Krista Pike skončila po zpackaném výkonu trestu v nemocnici. Podle právníků už ale nabyla vědomí a komunikuje. Žena na popravu v Tennessee čekala dlouhých 30 let za vraždu spolužačky. Pardubičtí hokejisté můžou už dnes večer stvrdit postup do osmifinále Ligy mistrů. V 5. kole prestižní soutěže se představí na ledě francouzského Bordeaux.
2: Rock Radio. Počasí.
5: Dnes nás čeká příjemný podzimní den, ráno si ale dejte pozor v Čechách na mlhy, na většině území pak bude oblačno až polojasno, přechodně může být i zataženo, odpoledne se ale mraky začnou od jihozápadu rozpouštět. Nejvyšší teploty vystoupají na 16 až 23 stupňů Celsia.
2: Rock Radio, doprava.
5: Na D6 se bouralo ve směru na Prahu na 35,5 kilometru a stále se řeší dvě nehody na D8. Ve směru na Prahu se bouralo na 5,5 kilometru a ve směru na Drážďany na 1,80.
2: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
0: Zuzko, já ti moc děkuju a za to tady máš ode mě zimní královnu Arakain a tvoji oblíbenou Lucinku Bílou.

0: Rock Radio, rokový kulendárium.
1: 6:07 jsou tady zase dnešní oslavenci. Je středa 7. října a svátek slaví Justýna, to je takový trošku jako hravý jméno, anebo Hněvomíra. To není vůbec hravý jméno.
2: To Hněvomíra moc ne, tyjo, to rodiče ti dají za trest. To tě tak jako předsoudějí k tomu, že jsi věčně naštvaná, ne?
1: Hněvomíra Nováková, to vyloženě chceš. Já už vidím, jak tě chudák pak učitel volá ve škole, jak se ty děti, ty holčičce smějou.
2: Jako Hněvomíra je strašný jméno, pardon, tak někdo jmenuje, ale nic moc.
1: Zjistíme to, kdybyste se náhodou
2: Justýnka
1: někdo...
2: Justýnka je dcera mýho zesnulýho kámoše Randy. Takže zdravím Randu tam nahoru.
1: To je hezký jméno, Hněvomíra, hezký není. No jinak dneska... Na rozky by měl třeba český výtvarník Břetislav Pojar, to je pán, který udělal pohádkový seriál Pane, pojďte pane, budeme si hrát třeba. Takže vzpomínka na dětství pro ty z vás, kdo chcete, ale jinak už tu máme samý muzikanty. 58 let slaví dneska britský zpěvák Tom York z kapely Radiohead.

0: A už jsme zase přes 70. 73 svíček na dortu má americký bubeník Tico Torres spojený s kapelou Bon Jovi. ...74 let slaví americký basák Ricky Phillips, spojený s kapelou Styx. No a dvě sedmičky na svým dnešním narozeninovém přáníčku bude mít americký basista Dave Hope, který v letech 73 až 83 hrál s kapelou Kansas. A to je všechno, přejem všechno nej.
1: Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
0: Dobrý den, já bych si dal 17 Bčko s nudlema, jo, kuřecí, a dejte mi k tomu jednu malou kofolu a sednu si tamhle do rohu, tak mi to tam potom hoďte, díky.
2: Šéf říkal, aby to znělo každý den jinak, tak se snažím.
0: I za mě je moc dobrý, sežené, skvělý.
2: Paní koupila tamhle.
0: Za chvíli, Brian Adams, Run to you!
3: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
4: Sleva 20%.
5: Nová sedačka, stůl i šatní skříně. To se nám, Baru, povedlo. Jako z katalogu.
4: Viď? A všechno za hubičku. Díky Baumaxu. Zastavte se v Baumaxu pro nový nábytek. Do konce října se slevou až 20%.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
7: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
9: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
10: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
11: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
10: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
12: Když

0: Pozvánka.
1: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nová folie Dek Dren 8 mm nyní za skvělých 25 korun 90 haléřů včetně DPH za metr čtvereční. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro novou folii Dek Dren za super cenu. Více na dek.cz.
3: Proč se culíš?
4: Protože budeme krásný.
3: To už přece jsme.
4: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
3: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce.
4: Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
5: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, bards.cz.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: Radio. Co se nevešlo do zpráv.
1: 9 minut před 7 jsme zpátky a Zuzka má něco strašně zajímavého, až má obočí skoro na zátylku.
2: Já tady mám vyhlášení zaměstnance měsíce.
3: Ježiš, to jsem já konečně, to na mě přišlo.
2: Nejsi to ty?
3: Ne, aha.
2: Ale není to ani Honza?
1: Ne.
2: A nejsem to ani já.
1: A.
2: Je to jeden šikácký muž, který teďka byl údajně vyhozený z práce v McDonaldu, poté, co měl v dětských Happy Mealech nahradit hračky kopiemi svého rapového mixtapeu.
3: Ježiš, to je skvělý chudák, tak to měl dostat, ale opravdu ocenění.
1: Tohle to je dobrý.
3: Proč jako ho potrestali takhle hrozně?
2: Tak já, když si představím nějaký černošský rap, tak si říkám, co tam mohlo být jako...
3: Hey, bitch, motherfucker.
2: No, asi tak. Pro ty děti, který si to tam kupujou, nebo jim to kupujou maminky, tak to asi nebude úplně nejvhodnější.
1: No, podle mě tam bylo něco jako, když ti dělám burgery, tak ti do něj plivnu.
2: Ano.
1: Když krájím cibuli, tak až toho zjihnu a nevím. Nevím, co.
2: Ty jo, dobře ty.
3: Jo, dobrý repík. Nechtěl bys začít repovat?
1: No, nechtěl právě.
3: Dobře.
1: Ale ty, co bychom takhle mohli taky někam takhle nacpat nějakou naší tvorbu?
2: Mohl by si třeba nahrát Výzvy pro pandu.
1: No, a kam komu je potom dát, kam je strkat?
3: Přátelé, Výzvy pro pandu si budete muset kupovat v podobě CDček, jinak náš Honza tady do toho investoval celou svoji, svoje důchodové spoření, takže...
2: Dokoupit CDček, jo?
3: Ano.
1: Já nevím, o čem se bavíte, nevím, já co chcete, ne. Já jdu asi pracovat do toho bekáče, tam si myslím, že
3: můžu
1: bude větší klid.
3: Můžu jít s tebou, jo, bude prosím. Tam podle mě víc peněz než tady, tak
1: jdem. Prosím, budem užírat z grilu. Tak Zuzko, díky. Rock Radio.

0: Leny Skrabic, American Woman na Rock Rádiu minutku před sedmou.
1: Ano.
0: Zprávy.
1: Řekl jsem moc hezky, jdeme na zprávy.
2: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, tyjo, nebej ho, nic ti neudělal.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
5: Máte špatný den? Buďte rádi, že se nemusíte stěhovat. Život je rok. www.stěhovaníkrbec.cz. Kompletní stěhovací a vyklízecí služby.
6: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
7: Přímo bychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
6: A co je Chytrárt?
7: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
6: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
8: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
9: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
10: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.

0: mať stav webniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz.

0: Hezké ráno, máme krátce po sedmé, jsou tu další zprávy. Kandidáti do Senátu i místních zastupitelstev mají dnes do 14 hodin poslední možnost odstoupit z voleb. Stejný termín platí taky pro politické strany, které chtějí své lidi z kandidátek odvolat. Volební úřady pak stihnou informaci včas vyvěsit přímo ve volebních místnostech. Policisté pátrají po 27-letém vězni, který utekl z nestřeženého pracoviště v Poděbradech. Filip Flanier odešel z práce v úterý v podvečer. Podle policie není nebezpečný a odpikával si trest za maření výkonu úředního rozhodnutí. Jakékoliv informace o jeho pohybu přijme linka 158. Britská rocková skupina Deep Purple dnes zahraje v pražské O2 aréně. Kapela nabídne fanouškům průřez svou tvorbou napříč dekádami. Na pódiu se představí hned tři zakládající členové z nejslavnější éry 70. let. Basketbalisté Slavie NBK dnes v 18 hodin zahájí novou éru v Lize mistrů. Sloučený tým Prahy a Nymburka se v prvním zápase střetne s německou Albou Berlín. Rock Radio, počasí. Dneska bude oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo a ještě ráno, hlavně v Čechách, ojediněle s mlhami. Odpoledne bude od jihozápadu oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
0: Opatrně na trase Český Těšín Opava. U Opavy na 260. kilometru na silnici číslo 11 se srazily dva osobáky. Na D6 se sebou dalo ve směru na Prahu na 35. a 5. kilometru. V Praze se řeší nehoda na Opatovské ulici a taky na Plzeňské směr centrum.
1: Instagram Rockrádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Rockovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci! Ať máte pěkný ráno a ještě pěknější, až nejpěknější, vám přeje Honza.
3: Anabel.
0: A Zuzka.
2: 4 minuty po sedmí ve středu 7. října, říkám to správně. Přátelé, už za půl hodinky na vás čeká další Stanley.
3: Ano, je to tak, přátelé, máme tu Stanleyho a jak už jsme říkali, není to osoba, je to vrtačka, takže kdo chtěl hodinovýho manžela, tak se nedočká, ale kdo si chce provrtat nějakou končetinu či si přivodit jiné zranění, tak právě pro vás tu máme jeden kus Stanleyho.
2: Není dobrý náhodou, že to je vrtačka a není to vrták?
3: Může to být i vrták.
2: Může to být i vrták?
3: A nebo vrták bude ten, kdo bude mít pak v ruce.
2: Právě.
3: To záleží. Každopádně pište na Instagram, na Facebook, připište telefonní číslo a už za půl hoďky zvedejte telefon.
2: A my si dáme teďka Kern blízko nás.

0: Je 7 hodin 12 minut, k tomu Evanescence dopěli Call Me When You're Sober, zavolej mi, až budeš střízlivej, takže nikdy. A my se pojďme podívat, co se dneska slaví za ptákoviny. Máme středu,
1: středa,
0: 7. října. A svátek má frape, ale to mě tolik nezajímá, jako to, že svátek má dneska vana. Teď nemyslím tady tu svoji vaničku, můj pupíček, ale vanu jako záležitost na koupání. Já jsem hledal, jestli najdeme nějaký ptákoviny, tak samozřejmě vana může být vnímaná negativně u rockerů, protože třeba, že Jima Morrisona našli jako frontmana kapely The Doors mrtvýho ve vaně, což není úplně hezký.
2: Jsi tam neměl fénovat vlasy, to ví každej, že jo?
0: To úplně se fénoval něčím úplně jiným a fénem to nebylo. Na druhou stranu třeba Metallic Crew se kdysi nechali v jedný vaně plný pěny fotit a vznikly z toho pěkný fotky. Pak jsem taky našel, že se Metallic Crew jednou sázeli v 80. letech na turné, jak dlouho se vydržej nemejt. A prej to vydrželi skoro 3 měsíce.
2: Přijde až srandu. Fuj, to je nechutný, ale úplně lá.
0: Tak to už to z tebe potom musí odpadat. No ale mě by zajímalo, co vy, holky a vana, nemyslím zase ta moje, tam všichni víme, jak to se mnou máte, ale vana nebo sprcha?
2: Jak to máš, Zuzi?
3: Já bych ideálně obojí, protože já jsem většinou strašně líná jít do té vany. Ale pak, když už ní jsem, tak je to strašně jako příjemný, ale ideálně jako do sprchy prostě 3 minuty osprchnout jít dál.
2: Tak to já přesně takhle doma mám, že mám obojí, že mám vanu, která je udělaná jako sprcháč, takže vlastně se tam můžeš i osprchovat a když máš chuť na vanu, tak si dáš vanu.
0: No je pravda, že když mi posíláte fotky, tak jsou většinou z vany spíš než ze sprchy, no.
2: A jsi říkal, že nebudeš nikomu říkat, že jsem ti poslal kozí.
0: Říkám fotky. Tak holky si tady ještě potřebují něco dohodnout a pokud vy nám chcete napsat, tak nám můžete klidně napsat do Messengeru, snad to tam ještě někde dohledáme, jestli máte radši vanu nebo sprchu.
2: Ale je pravda, že si vzpomínám, že Zuzka nám minule posílala něco do společného
3: času. Ale to jsem posílala jenom tu vanu.
0: Pojďme si dát muziku.
2: Byla tam nějaká nožička.
0: Tohle už jsou Spin Doctors, Two Princess, tady dvě princezny si budou povídat už mimo éter dál.

0: Ellen and Lende na Rock Radio. Where have the angels gone? Kam odešli anděle 23 minut po 7?
1: Já tady sedím celou dobu.
0: Já se taky říkám, vypadáš tak. Přátelé, máme pro vás zajímavou novinku, nebo nevím, jestli zajímavou, ale pokud jste fanoušci kapely Linkin Park a už jste se smířili s tím, že Chester Bennington je v pánu a že si kapela pro svoje další pokračování vybrala zpěvačku Emily Armstrong, tak Joe Hahn, to je člen kapely, to je takový ten týpek.
1: Johan,
0: DJ, má na starosti gramce, samply, skrečování a další elektroniku, tak prozradil, že kapela se vrací do studia a připravuje novou desku.
1: V Čechách Honza, v Německu Johan.
0: Johan. A v Americe Johan.
1: Ano, je to on. Přátelé, můžete se těšit na novou desku Linkin Park, máme nějaký datum vydání nebo něco takového?
0: Hele, zatím nevíme vůbec nic. Zatím víme jenom to, že kapela že na to tom pracuje, Johan. Že to dělá i Johan.
1: Takže Honzík vám řekl velice důležitou informaci, která vlastně vůbec nemá žádný bližší podtext, ale to nevadí.
0: Tak víc to zatím nevíme. Dobrý je, že tím pádem deska From Zero, která jim vyšla loni v květnu a nakopla novou éru kapely, nebude teda úplně poslední.
1: Bude mít nástupce, takže my až budeme vědět bližší info, samozřejmě vám to řekneme.
0: Za chvíli vám řekneme, že budou Tři sestry a Sovy, co v mazutu houkaj. Vejš?
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
4: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
6: Tlačím, ale moc to nejde.
7: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
6: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
7: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
8: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
9: Carglass opraví, Carglass vymění.
10: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka.
11: Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
12: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za

0: Máme přesně minutku po půl osmí a tři sestry na Rock Rádiu dospívaly, že sovy v mazutu dělají hů a hů a hů. A my se teďka půjdeme podívat, jestli bude houkat i Zuzka ve zprávách.
1: Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio, co se děje?
2: Hezké ráno, máme krátce po půl osmé, jdeme na rychlé zprávy. Minulá chřipková sezóna se v Česku vyžádala přes 3,5 tisíce lidských životů. V nemocnicích skončilo kvůli respiračním infekcím zhruba 35 tisíc pacientů. Většinu obětí tvořili lidé starší 65 let. Odsouzená vražedkyně v Americe přežila vlastní popravu smrtící injekcí. 50-letá Krista Pajková skončila po zpackaném výkonu trestu v nemocnici. Podle právníků už ale nabyla vědomí a komunikuje. Žena na popravu v Tennessee čekala dlouhých 30 let za vraždu spolužačky. Pardubičtí hokejisté můžou už dnes večer stvrdit postup do osmifinále Ligy mistrů. V pátém kole prestižní soutěže se představí na ledě francouzského Bordeaux.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes se nás čeká na většině území oblačno až polojasno, přechodně může být až zataženo, odpoledne se ale mraky začnou od jeho západu rozpouštět a nejvyšší teploty vystoupají až na 23 stupňů Celsia.
1: Rock Radio, doprava.
2: Na D7 se pozor ve směru na Chomutov, na 12. kilometru se bouralo nákladák, tam skončil v příkopu. Na silnici číslo 11 se bouralo na trase Český Těšín Opava na 260. kilometru a také na D6 se řeší nehoda ve směru na Prahu na 35.5. kilometru.
3: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Zuzko, díky, pojďme zpátky k muzice. Tohle už jsou Kaiser Chiefs a jich Ruby, Ruby, Ruby.

0: 6 minut po půl osmí ladíte Rock Radio a dnešní středeční rokový rozjezd, kde opět budeme teď dělat Ježíška.
1: Ano, aukce na Stanleyho právě teď vrcholí za 3, 2, 1, mobily do ručky.
2: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
2: No nekecej.
3: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
4: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
6: No jasně, s MND to jde.
5: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
7: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x 500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
8: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
9: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
8: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
10: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz. Zatímco všichni ještě spí, ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. Jdeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí.
11: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Radio.
12: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.
13: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
14: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
15: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
16: To je Domanský.
15: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
0: Máme za 5:45 a na telefonu už máme Jarka z Frištáku. My tě zdravíme, dobré ráno.
17: Dobré ráno. Čau, čau.
0: Kde prosím tě seš teďko?
18: Právě jsem šel do práce.
0: Výborně, tak to jsme tě zachytli ještě v takový náladě, že ještě nejsi rozpracovaný, rozhicovaný, takže si s tebou můžeme povídat. Prosím tě, vrtačka Stanley, kterou nám věnovali Stavmat stavebniny, je tvoje, co ty na to?
18: No super, moc děkuju.
0: A co s tím budeš dělat?
18: No, asi vrtat.
0: Asi?
1: Tak to je ta lepší varianta, jako.
0: No, horší je dát to na bazoš. Prosím tě, máš doma někoho, kdo tě úkoluje, kdo ti říká, hele, potřeboval bych tady předělat tohle, nebo potřeboval, aby jsme nebyli jako zlí?
18: Jo, přítelkyni tam mám.
0: Jo, a je taková, jakože, nebo si udělá i věci sama?
18: Udělá si věci i sama, ale samozřejmě radši, když to udělám já.
0: No v tom případě my doufáme, že ti přítelkyně zandá pořádnou porci nějakých úkolů, až zjistí, že teda si zrovna vrtačku dostal ty. Ty jsi totiž psal, pokud vám zbývají ještě nějaké, tak bych si s dovolením jednu vzal. To zní, jako kdyby si už nějakou měl doma, což asi nemáš.
18: Nemám, no.
0: Takže se...
18: Právě by se hodila nějaká.
0: Takže se vpravdě hodí. No a třeba v práci bys jí taky nepotřeboval?
18: V práci úplně ne, tam dělám jenom na počítači, takže to asi úplně se nehodí.
1: Takže kancelářský typ, no tak se neprovrtej nic, prosím tě, s tou vrtačkou.
18: Právě potřebuji aspoň doma něco dělat.
1: Jo.
0: My ti budeme držet palce, ať všechno přežiješ a vrtačka taky. Počítej s tím, že dorazí, nevíme kdy, ale dorazí. Ještě jednou gratulujem a jinak se, Jardo, měj hezky a zase se někdo ozvi. Budeme rádi.
18: Tak jo, díky moc.
1: Měj se krásně, děkuju. Hezký den.
0: Hezký ráno,
18: mějte
0: čau.
18: Taky hezky, čau.
16: Slušnou vrtačku vám přináší Stavmat stavebniny. Dodavatel výrobků Debex by the Mraven. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
0: A teď už jdeme na muziku. Daniel Landa. Ona.
1: Ona.
17: Prozraď mi její jméno. Je krásná a tajemná a pod bílým závojem jí prosvítají ramena. Prozraď mi jméno tý, co kluci o ní sní, s láskou a nenávistí dává se do písní. Řekni, za čím se skrývá, když v posledním tanečku zatahá za špagát pohřební

někdy zbytečně mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše,

0: Dimitri a jejich Somebody Watching Me na Rock Radio 10 minut před 8.
1: Měl jsem něco říct?
0: No.
1: Co?
0: Brum.
1: Brum, brum.
0: Ty jsi retardovaný, už být nemůže.
1: Marceli, pojď už!
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Minulý víkend byl pro tuzemského sportovního fanouška výjeru štědrý, ať už do toho počítáme japonskou bednu Filipa Salače, výhru Honzy Kvěcha na legendární zlaté přilbě v Pardubicích, a z téhož místa je i třetí velký úspěch. Poprvé se v závodě mistrovství světa, tentokrát ve flatreku, postavil další český reprezentant Ondřej Svědík na nejvyšší stupínek. Pro něj bylo vítězství na svítkovském oválu zvláště sladké, protože Pardubice jsou jeho domovským městem. I hned po závodě, když z něj emoce ještě příštily, si ale byl vědom toho, že hned za další týden čeká závod.
4: Zdravím všechny fanoušky motokeců. Dneska jsme tady v Pardubicích na mistrovství světa ve flatreku a povedlo se mi tady zvítězit, za co jsem hrozně rád. A tímto bych vás chtěl i pozvat na příští týden, kde mě můžete potkat v Praze na Markétě, kde jedeme poslední závod mistrovství České republiky. Tak přijďte zafandit.
3: Přesně tak, na pražské Markétě se letos naposledy u nás sejdou všichni ti, kdo mají rádi nejen flatrek, nebo jak se taky občas říká, americkou plochou dráhu, ale hlavně všichni příznivci motosportu. Snad bude přát i počasí a tu rozlučku s ostrou závodní sezónou si vychutnáme společně na plné pecky. A kdo ví, třeba zrovna v Praze Ondra dosáhne i na druhý domácí flatrekový titul v řadě. Na Markétě sobotu startujeme ve 14:30.
2: Rock Radio Motokeci.

0: Jestli máte rádi film Rocky 4, tak přesně tato pecka tam hrála No Easy Way Out a Robert Tepper na Rock Radio minutku a půl před osmou.
1: Já chci říct, že jsem nikdy neviděla Rockyho ani Hvězdní války.
0: Fakt ne, jo?
1: Ne.
0: Tak to budeme muset napravit.
1: Ne, děkuju.
0: Tak za chvíli 8 hodina, dáme si zprávy, Zuzku a pak ještě nějaký další záležitosti, jako třeba středeční hospodský kvíz.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
4: Zedník,
5: malíř,
4: topenář,
5: podlahář.
4: Ale ne, na to všechno stačí RegBity, rekonstrukce bytů.
6: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
4: Více informací na regbity.cz.
6: RegBity, záruka kvality.
2: V Jisku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí pouze od středy 7.10. do neděle 11.10. a to na prodejnách i online. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
8: Znám lepší. Skla prostroje CZ.
2: Co?
8: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
2: Skla prostroje CZ.
8: Specialista na skla pro pracovní stroje.
9: K novému Peugeotu parádní nákupy. Pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský.cz.
10: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
11: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké ráno, máme středu, 8 hodin, jsou tu zprávy. Prezident Petr Pavel čelí ostré kritice kvůli své soukromé cestě do zahraničí. Kvůli ní totiž nestihne nadcházející obecní volby. Hrad celou situaci označil za chybu v plánování. Do problému se zapojila i první dáma Eva Pavlová. Ta na svém Instagramu zkritizovala stát za to, že lidem neumožnil volit ze zahraničí. Europoslanec Filip Turek se na Facebooku omluvil hnutí Duha za své výroky o povodních. Omluvu mu minulý týden nařídil pražský městský soud. Turek sice text zveřejnil, ale přidal k němu další kritické vyjádření. Ekologická organizace proto považuje omluvu za neplatnou. Hnutí už oznámilo, že je připravené podniknout další právní kroky. Francii ochromily obří studentské demonstrace. V ulicích podle organizátorů protestovalo až 450 tisíc lidí. Policie během střetů zadržela přibližně 500 účastníků. Situace v zemi je natolik vážná, že kvůli ní mimořádně zasedá vláda. Čeští fotbalisté prohráli v Anglii 0-3. Národní tým tak v Lize národů utrpěl už čtvrtou porážku v řadě. Nový trenér Santi Denia stále čeká na první bodový zisk.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dneska bude oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo a ještě ráno v Čechách ojediněle s mlhami. Odpoledne pak bude od jihu západu oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 až 23 stupni Celsia.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
1: Na D48 se opatrně ve směru na Olomouc se řeší nehoda na 44. kilometru. V Plzni se bouralo na Rokycanské ulici, na místě zůstalo jedno vozidlo v křižovatce, silnice ale průjezdná směr centrum. A pozor si dejte v Praze, tam se bouralo na průběžné ulici, srazila se tam dodávka z tramvají.
2: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
3: Dobré ráno, čumáci!
4: Ať máte středu jako korálek, vám přeje Honza,
5: Anabel
1: a Zuzka.
4: 8:03 ve středu 7. října. Přátelé, čeká nás ještě jedna společná hodinka.
3: Jupi!
5: Dneska je středa.
4: Jupi! Po 8:30 nás čeká hospodský kvíz, dneska opět ve skrze hudební.
5: Jupi! Hudební, ne.
4: Jo.
5: A budeš soutěžit ty, doufám.
4: Ne.
5: Ty jsi ho dělal.
4: Ano.
5: Tak Zuzka.
1: Ne, ano. Tak posluchači.
5: Tak někdo jiný.
4: Budete soutěžit vy dvě, protože to je jednoduchý.
5: Soutěžit posluchač sám ze sebou, prosím.
1: Ale kolem mne uklízečka.
5: Pani, pojďte sem, prosím vás.
4: Jako je pravda, že bychom mohli vytáhnout úplně nějakýho random týpka z ulice a říct mu, hej, chci si ta chvíli zasoutěžit, dáme ti pusu potom.
5: Ježíš, ten bude mít radost. Ale od tebe pusu, ne ode mě.
4: No, samozřejmě.
5: Já pusy nerozdávám jen tak bezdomovcům na potkání.
4: Tak to možná do 8:30 ještě vymyslíme, teď už si pojďme dát muziku. Když jsme předchozí hodinu končili s Rokem 4, tak další nakopnem s filmem Armageddon. Tohle jsou Aerosmith, I don't want to miss a thing.

0: Iron Maiden, Running Free, běhání zadarmo, to už dneska moc neznáme. 12 minut po 8 hodině raní. Přátelé, dneska je středa a my tady máme takovej kouzelný pytel, no spíš takovej pytlík jenom, ve kterým...
1: Jaký kouzelný pytel mi tady zase nabízíš takhle při středě?
0: To je kouzelný pytel s našima hostama, víš, tam jsou ty různý jako hosti skovaný, ono jich asi 5 a my vždycky zalosujeme z nich jednoho.
1: A střídáme je.
0: A střídáme je. A dneska jsme tam zahrabali a vytáhli jsme hostku,
1: ano,
0: ne hosta.
1: Šťastná mince padla na zpěvačku Taniu, takže pokud jí máte rádi, fandíte jí, chcete se dozvědět nějaký zajímavosti, tak si můžete od 9 hodin pustit rozhovor s naším Kamilem a hvězdnou hostkou. Pokud byste to náhodou nestíhali, nemusíte plakat, protože rozhovor najdete ještě stejný den na všech streamovacích platformách a taky na našem webu www.rokoviradio.cz.
0: Takže ať už budete poslouchat nebo nějakou nešťastnou náhodou přepnete třeba na Vltavu, tak to tam bude všechno potom uložený, tak si to pustíte. Na Taniu se samozřejmě těšíme, na Kamila taky už v 9, ale teď už další muzika. Rybičky 48, ty tu byly nedávno, Vašek Bláha, ten tu taky byl docela nedávno a Divokej Ir, ten tu nebyl, ten tu bude teď.
1: Ten dorazí.

0: Sabatoni dohráli na Rock Radio To Hell and Back a já jsem chtěl říct, že máme 18 minut po 8, abych měl hezký oslý můstek, ale ono je 19 minut po 8 a nám bohužel ještě není 19 jako Rock Radio, je nám jenom 18.
1: Ano, je nám 18 let, co se samozřejmě žádá velkolepou oslavu, kterou uspořádáme 7.11. ve Zlíně s celým rockrádiovým týmem, hosteskama, budeme tam křtít kalendáře, budou tam kapely, takže bude to velká veselice a vy můžete být u toho.
0: Musíte určitě přijít a vzít i všechny maminky, tatínky, děti, bratrance a sestřenice, protože to pořádáme ve sportovní hale Datart a tam se vás nacpe opravdu hodně. Pokud byste chtěli lupeny koupit, tak je najdete na našem webu rokovyradio.cz. Už je máme bratru za 890 korun za kus a kupujte rychle, protože je zase budeme za chvíli zdražovat.
1: Kdo chvíli močil, již močí ho podál.
2: Padají vám vlasy? Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy.
0: No a za chvíli si dáme další musaku.
1: Dobře, zveš mě na oběd, nebo co s tím chtěl říct? Musaka už za chviličku, kysáci.
3: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
4: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
3: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
6: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz.
7: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
8: Ceny střech jsou šílený a termínu nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
9: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
8: Kazbet? A v čem jsou jiný?
9: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
8: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
5: Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
10: Stavebniny Dech přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields i s ostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách Dech platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shields za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na Dech.cz.
11: Viděl jsi to?
8: A co, jako?
11: No jak tady jel ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
8: No má bejt.
11: No tobě přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner.
8: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
11: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
8: Radši dopij a jdi to Petkovi třídit, aby se vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
12: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Přijďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
13: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
14: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
15: www.projektantbudoucnosti.cz.

0: Bullet for my Valentine, All these things I hate, všechny ty věci, které nenávidím, minutku po půl devátý u nás na Rock Rádiu v rokovém rozjezdu právě dohráli. My máme věci, které máme i rádi, což jsou třeba informace ze sportu, a ty teďka Zuzka přednese.
1: Raz, dva, tři, čtyři, pojď.
2: Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Do sobotního rockového referenda míří další várka novinek. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou One Assassination Under God Chapter 2. Za nima Rolling Stones a jejich Foreign Tongues. Do třetice tu máme Seven Dust s deskou One. Hlasujte na našem webu rockoviradio.cz. Vyberte si rockový

0: Rock Radio Sport.
1: Čeští fotbalisté prohráli v Anglii 0-3. Národní tým tak v Lize národů utrpěl už čtvrtou porážku v řadě. Nový trenér Santi Denia stále čeká na první bodový zisk. O výsledku zápasu v Londýně rozhodl už nepovedený první poločas. Pardubičí hokejisté můžou už dnes večer stvrdit postup do osmifinále Ligy mistrů. V pátém kole prestižní soutěže se představí na ledě francouzského Bordeaux. Dynamo nastoupí bez Jakuba Lauka i odpočívajícího kapitána Romana Červenky. Zápas na jihozápadě Francie začíná ve 20 hodin a 15 minut. A basketbalisté Slavie NBK dnes v 18 hodin zahájí novou éru v Lize mistrů. Součený tým Prahy a Nymburka se v prvním zápase střetne s německou Albou Berlín. Na D48 se řeší nehoda ve směru na Olomouc na 44. kilometru. V Nové Bystřici se bouralo na Vídeňské ulici, tam je to nehoda se zraněním, a v Praze se bouralo na Dobřížské ve směru k Zlíchovskému tunelu.
2: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
3: Sport za námi, hospodský kvíz před námi a teď mezi náma Nickelback, When We Stand Together, když stojíme spolu.
4: A já jdu hledat toho kolem jdoucího.
3: Utíkej.

0: Nickelback, When We Stand Together, když stojíme spolu dohromady, tady 6 minut po 8:30 na Rock Rádiu ve středu, tak nás čeká jedna jediná věc.
1: Já jdu pro toho klandu.
2: Rock Rádio, hospodský kvíz.
0: Máme tady středeční soutěžení a my jsme slibovali, že dneska to uděláme trošku zajímavý, protože dnešní kvíz je poslechovej a protože po telefonu se to poslouchá blbě, tak jsme vymysleli, že jednoho toho kolem jdoucího si přitáhneme sebou a přátelé, povedlo se nám to, takže už za chvíli tady bude.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
4: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obstup.

0: Sberbanka.
1: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
2: Znám lepší. Skla prostroje CZ.
1: Co?
2: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla prostroje CZ.
2: Specialista na skla pro pracovní stroje.
3: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
4: Tak nečekejte, jezděte!
5: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
6: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
7: Více na kopecký.cz.
8: Stavebniny DEK přináší mega akci. 1+1. Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na DEK.cz.
9: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin' Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
10: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
11: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
12: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
13: Rock Radio. Rock Radio. Hospodskej kvíz.
14: 4 minutky před 8:45 jsme zpátky a přátelé, stalo se nemožný, ale Anabel na chodbě, ne teda až dole, ale na chodbě ulovila našeho soutěžícího dnešního, kterým se tímto stává pan Michal, který u nás dělá technika. Michale, dobré ráno přejeme.
15: Dobré ráno.
16: Dobré ráno.
14: Můžeš jenom posluchačům přiblížit, co všechno tady pro nás děláš?
15: Ty jsi řekl technik, to je takové trošku přemrštěné, já jsem spíš jako údržbář, to znamená, když je potřeba přinést kafe nebo umýt okna nebo odníst Anabel. To jsou jako věci, které já dělám.
16: Michal mě běžně vynáší do garáží a taky mi vaří kafe.
14: Bude to dneska těžký. Takže 4 otázky dneska budou, přátelé, dneska bude 1 bonusová a dnešní kvíz je poslechovej. Vykracem YouTube kanál Morande Brothers, což jsou 2 týpci, který hrajou různý rockový a metalový věci na tahací harmoniky. Váš úkol je jednoduchý, podle ukázky poznat, o jakou píseň se jedná. Vždycky máte 3 otázky. Můžeme jít na to?
16: My jste se zapomněli, Míše, zeptat, jestli vůbec poslouchá rockovou muziku.
15: Já poslouchám jenom rockovou muziku.
16: Jo, tak to bude velký konkurent, tak bojím se,
15: Marek,
16: tak pojď do nás.
15: Ztracený a tak.
14: Jo, Marek bude rád. Tak přátelé moji, první otázka, první ukázka, poslouchejte.
15: To je skvělý.
14: Začínáme z jednoducha, si myslím. Buď to byly za A Rolling Stones a Satisfaction, nebo za B Deep Purple Smoke on the Water, anebo za C The Doors Riders on the Storm. Pan Michal má právo první noci, povídej.
15: Tak já myslím, že to byly Deep Purple jednoznačně.
16: Bylo to Bčko.
14: Správně, 1-1. Myslím si, že první otázka byla jednoduchá, tak trošku přitvrdíme. Ukázka číslo 2. Jo, já vlastně jsem ještě chtěl vám pustit odpověď, že nekecám. Takže jste poznali správně.
15: Ale ta harmonika tam chybí.
14: Ta harmonika v tom originále, kdyby byla, tak by rozhodně to mělo větší čísla třeba v Německu nebo v Rakousku. Pojďme na 2. Tohle je docela dobrý prstolam. Buď to byly AC/DC Thunderstruck, nebo Ozzy Osbourne Crazy Train, anebo Van Halen Panama.
15: No, to byly AC/DC, znám to, protože tuhle písničku miluje můj syn. Mm-hmm. Totálně, tříletej, takže tohle mám na poslouchu, vždycky říká, to je modrej čert. Takže AC/DC.
16: Já dávám taky za A.
14: No tak opět máte pravdu, jenom abych dokázal, že to tak je. Takže zatím stále nerozhodně 2-2, tak uvidíme, jestli pan Michal tady natrhne Anabel ukázkou číslo 3.
16: Já ho možná nechám vyhrát, uvidíme.
14: Poslouchejte. Buď to byly Led Zeppelin, Communication Breakdown, nebo Deep Purple, Hard Loving Man, a nebo Black Sabbath a Paranoid. Michale?
15: Já tipnu teďka, protože si nejsem úplně jistý. Cčko to bylo?
14: Sabatím? No, Anabel.
16: Tak já tipnu Ačko.
14: Tipuješ Led Zeppelin, Communication Breakdown. Správná odpověď je... Jsou to černý sabati a jejich Paranoid, takže Michal má pravdu, tak jsme to trošku navýšili na jedné straně, na druhé straně jsme neudělali nic, takže 3-2 pro Michala. Jenom zajímavost mimochodem je, že údajně ten lik z Paranoidu se inspiroval právě Led Zeppelin a jejich Communication Breakdownem. Takže si měla jako pravdu, ale vlastně trošku.
16: Já jsem Míšu chtěla nechat vyhrát.
14: Já vím. No.
15: Děkuju.
16: No. Měl radost, víš, když mi tady tak slouží, hezky mi dá ty kávičky.
14: Poslední čtvrtá otázka, která rozhodne o tom, jestli to vyrovnáte, anebo pan Michal tady dneska odejde.
16: Že ty máš 4, já myslím, že to je jako finish, tak ještě jedna.
14: Ano, může. Ještě jedna. Poslouchejte. Buď to jsou Judas Priest a jejich Electric Eye, nebo Halloweeni, I Want Out, a nebo Iron Maiden, The Trooper. Michale, co myslíš?
15: To nemůžu říct jinak, než to by mě táta zabil, prostě Iron Maiden.
16: No, jako tady to, taky jsem to poznala, no. Céčko.
14: Říkáš Céčko. Takže správně jste typli za C, Iron Maiden, The Trooper, a jestli dobře počítám, tak score je 4-3, takže Michale, gratulujeme, tleskáme.
15: Děkuju.
16: Míša je rokový odborník a dokázal nám to i tady v éteru.
15: Ano, teď si vezmu svůj kýbl a pokračuju zpátky k těm oknům.
16: Prosíme. Ten mop a choď pryč.
14: Hele, prosím tě, Míšo, tam vzadu nám teče takovej ten výmíník na vodu. Nevím,
16: a,
14: něco tam
16: a
14: jako
16: na záchodě bylo něco rozlitýho.
15: Já jsem sem lezl.
14: Děkujeme. Naschánou.
15: Tak jo, děkuju, jste skvělý, díky.
0: Rock Radio. Hospodský kvíz.
14: No a teď už pojďme na trošku pomalejší ploužáček, trošku to uklidníme. Tohle jsou Škvoři a Milionů hvězd se ptáš.

0: Vytvořeno s použitím AI.
1: Aby vám bylo teplej i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
3: Ne.
4: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x 500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
5: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
6: To bylo chytrý koupitelku v Datartu.
7: Vy chytralí. S chytrártem jsme ušetřili.
6: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
8: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datart. Opravdový elektrospecialista.
9: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
10: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
9: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
11: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
0: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.

0: zprávy.
1: Hezké dopoledne, blíží se 9. hodina, jsou tu další zprávy. Kandidáti do Senátu i místních zastupitelstev mají dnes do 14. hodiny poslední možnost odstoupit z voleb. Stejný termín platí taky pro politické strany, které chtějí své lidi z kandidátek odvolat. Volební úřady pak stihnou informaci včas vyvěsit přímo ve volebních místnostech. Policisté pátrají po 27-letém vězni, který utekl z nestřeženého pracoviště v Poděbradech. Filip Flanier odešel z práce v úterý v podvečer. Podle policie není nebezpečný a odpykával si trest za maření výkonu úředního rozhodnutí. Jakékoliv informace o jeho pohybu přijme linka 158. Britská rocková skupina Deep Purple dnes zahraje v pražské O2 aréně. Kapela nabídne fanouškům průřez svou tvorbou napříč dekádami. Na pódiu se představí hned tři zakládající členové z nejslavnější éry 70. let. Basketbalisté Slavie NBK dnes v 18 hodin zahájí novou éru v lize mistrů. Sloučený tým Prahy a Nymburka se v prvním zápase střetne s německou Albou Berlín.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dnes bude převážně oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo, odpoledne pak bude od jeho západu oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 23 stupni Celsia.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: V Nové Bystřici se bouralo na Vídeňské ulici, srazil se tam náklaďák s osobákem, je to nehoda se zraněním, a bouralo se taky v Českých Budějovicích ulici na Dlouhé Louce, kousek od sportovní haly, tam se srazily tři osobáky.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rokový dopoledne.
2: Tak hezký středeční rokový dopoledne a 9. hodina, to znamená, že při středě tady máme hvězdního hosta a dneska tady máme Taniu a zdravíme, hezké dopoledne přejeme.
3: Taky moc zdravím fanoušky.
2: Pojď nám blíž takhle a už tě slyšíme.
3: Středa hosta je třeba.
2: Tak, přesně tak. Dokonce tady máme v podstatě čerstvého oslavence, protože před dvěma dny si oslavila narozeniny, takže za celý tým Rock Rádia ti přejeme všechno nejlepší.
3: Všechno
2: samozřejmě.
3: Děkuju moc.
2: Samozřejmě i za posluchače. Byla oslava, jsi slavící typ?
3: Byla rodina, nejsem vůbec slavící typ, ale měli jsme malinkatou oslavu rodinou v restauraci. Ale přiznám se, že já svatby, narozeniny a různé oslavy moc nemusím, protože od mládí vlastně zpívám a já jsem zpívala na těch oslavách, takže pátky, soboty jsem byla mimo rodinu a vždycky jsem někde jezdila, takže jsem si to užila a proto takový vztah.
2: A kdo zaspíval tobě na narozeninách?
3: No, to si nepamatuju.
2: Nikdo?
3: Jo, rodina Happy Birthday,
2: rodina,
3: jo,
2: hezky,
3: rodina,
2: hezky to tam dali,
3: jo, jo, rodina teda, tam zpívali krásně, ale víš, o tom to je, no... Říkám, nedávej mi záludné otázky, už je to tady. Nikdy mi nikdo nespíval, možná, že si nespomínám, ale ne.
2: Fakt ne?
3: Ne, že bys mi zaspíval.
2: Já ne, tak ale partner ti může zaspívat.
3: Jo, tak jo, a tak to asi ano.
2: Co?
3: Gota zpíval někdy, si
2: Gota,
3: pamatuju.
2: Gota, jo, zpíval.
3: Tam jel doma.
2: No a ty jako učitelka zpěvu vlastně, tak to můžeš
3: no,
2: hodnotit.
3: Učitelka. Já jsem takový pedagog interpretace, tady na škole na Mezinárodní konzervatoři a vlastně učím 2 roky a pomáhám žákům a žákyním trošku s interpretací, to znamená, jak podat tu písničku, jak to vyjádřit a možná i trošku takovou tu hlasovou průpravu.
2: Takže jsi přišla do koupelny a řekla si, prosím tě, když teda toho Gota, tak...
3: No. Ne, tak.
2: Tak,
3: já jsem se smála.
2: Dobře, tak jo, budeme si povídat s Taniou, vydržte, za chvíli jsme tady.
0: Rock Radio.

0: Tak, pokud jste poslouchali před chvílí, tak víte, že dnešním hvězdným hostem na Rock Rádiu je Tania. My se budeme bavit samozřejmě o současné tvorbě, ale taky o tom, co aktuálně děláš, protože ty jsi říkala, že tady v Praze trávíš poměrně dost času, takže co tě sem táhne, co tady děláš? Máš Prahu ráda, určitě ne?
1: No určitě, navíc já jsem tady před 16-15 lety bydlela kousíček od Prahy v Kamenici, takže k Praze jsem měla blízko.
0: Z Ostravy do Prahy teda, jo?
1: Ne, já jsem bydlela u Prahy v Kamenici, potom jsem se přestěhovala zpátky oklikou na Ostravsko. Ale tady jezdím každý týden vlastně učit na Mezinárodní konzervatoři, kde mě pozvala kamarádka, ať s ní spolupracuji i na Urbanová. A říkala, že prostě budeme spolupracovat, budeme učit žáky trošku prodávat své písně, které zpívají, to znamená interpretace, a budeme spolu zpívat a dávat si kafíčka, takže já jsem si říkala, proč ne. A fakticky ráno sednu, dejme tomu kolem 6. hodiny raní, a jedu do Prahy.
0: Takhle jo.
1: Dneska díky rozhovoru jsem tady spala v Praze.
0: A baví tě to ta práce?
1: Mě to baví, já jsem zjistila jednu věc, z začátku jsem si nebyla jistá a já vždycky jsem taková, že zkouším, jo, já jsem si říkala, proč to neskusit, jo, a teď jsem zjistila, že vlastně mladí lidé, kteří chtějí, to oni už ví, co chtějí, když jsou na konzervatoři, tak, nebo já si to teda myslím ve většině případě, takže oni jsou takový nabíjející, je to baví, chtějí a potom jak tam stojí a prostě oni nejsou ti, kteří stojí vzadu, chtějí zpívat, chtějí se předvádět, tak je to moc hezké a mě to taky v podstatě nabíjí, takže baví mě to.
0: A kdo tam chodí? Jsou to jako třeba lidi, kteří chtějí udělat kariéru svojí vlastní s kapelou, anebo jsou to lidi, kteří chtějí si tím vydělávat třeba v muzikálech, nebo kdo vlastně tam určitě chodí jako ambiciozní?
1: My jsme teda rockové oddělení, jo. Mm-hmm. I když já to moc nerozlišuju, abych řekla z hlediska hlasu, prostě tam je otázka energie, jo, rock je o energii, ale ve většině případech těch se asi chtějí živit, ale každopádně dneska je ta doba docela tvrdá pro mladé lidi, že si musí vydělávat peníze, takže někteří si u toho mají brigády a víme, že ne všichni můžou být zpívat nebo živit se tím, můžou být hvězdy koncertní, takže to ukáže až čas, jak s tím naloží a každý ten případ je tak individuální, že fakt jim to taky vůbec nezávidím, protože neví, co je vlastně čeká. Není to lehká profese.
0: A Výsky mají tu čest? Přišli třeba s deskou, aby si jí podepsala?
1: To nevím, ale tam se pohybuje tolik známých umělců, pokud tak budeme nazývat, a lidí, že tam je jich opravdu hodně, že si to možná ani neuvědomují.
0: Kdo je učí?
1: Kdo je učí a je to moc dobře.
0: Pak si poslechnou Rock Radio Stage, tam slyší třeba nad hlavou létá rakena, tak si, je, to je moje učitelka.
1: Je, super, no, konečně začnu poslouchat, co říká.
0: A ta šla trošku dolů, tady šla...
1: Ne, ale určitě je vzhledem k tomu, že zkušenosti nějaké mám za ty roky, takže se jim snažím předat to nejlepší i radou, i vlastně tím zpíváním.
0: Pojďme tady k tobě. Od poslední návštěvy se toho událo poměrně dost, aspoň tady, ano, co se týká kapely Citron, protože tam se toho změnilo hodně. Ty jsi její součástí. Mm-hmm. Jak momentálně vnímáš svoji pozici? Protože ty seš tam v podstatě už jeden z těch posledních, nebo možná i posledních pilířů, který vlastně byli u toho zrodu, u té velké slávy Citronu, a teď v podstatě už tam není ani Láďa Křížek, vlastně, mm-hmm, ani bývalí členové, seš tam v podstatě jakoby ty, ta hlavní tvář, jako bych řekl, toho klasického Citronu. Jakou pozici ty tam máš? Jak to vnímáš?
1: Je zvláštní to, protože já to vnímám tak, že já jsem byla i nebyla hlavní tváří Citronu.
0: No,
1: jo,
0: byla chvíli,
1: jsem,
0: ale...
1: jo, vždycky host a najednou jakoby, vždycky takový přídavek, jakoby když si budu o sobě moc myslet, třešinka na dortu. Hmm. Jo, a vždycky jsem doplňovala zpěváky. Já jsem tam byla, i když byl Standa Hranický, Láďa Křížek, Fany a tak dále a tak dále. A zpívala jsem duety a pár svých písniček. A dneska ta doba se překulila tak, že opravdu je to tak, jak ty říkáš, nevím, jestli jsem pilíř, to asi ne, ale prostě jsem tam jakoby, No, možná ten prý. Jo, a dá se to o to asi opřít a zažila jsem toho tolik s citronem, že čím jsem tam déle, paradoxně tím jsem tam šťastnější. Ty hrany se nějak obrousily, všechno se to semlelo. Hmm. Nějak tak, horem, dolem, já jsem byla u toho, ale nikdy moc jsem se k tomu jakoby nevyjadřovala, ne z toho důvodu, že bych prostě, nebyl důvod se k tomu, vždycky to vedl, Radim, jak to vedl, že jo, Radim starší, který už je 5 let, není mezi námi, tak on byl opravdu ta dominanta, která určovala jednoznačně a nekompromisně, kam naše kroky povedou. A tenkrát jsme docela se netvářili na to, jo, byli jsme, no, my bychom to tak a tak, jak to bývá vždycky. Hmm. Ale časem jsem zjistila, jak to bylo super, my jsme se vlastně o nic nemuseli starat, on to všechno nesl na těch bedrech a bylo to v podstatě pohodlné. Ale stalo se to, co se stalo, převzal to Radí mladší a teď vlastně nastaly ty kolotoče, které tam nastaly a zvraty, ale na druhou stranu se to vykrystalizovalo tak, že já se těším na koncert, aspoň mluvím za mě, je to pohoda a vlastně čím dál víc mě to baví s tím citronem.
0: A ty jsi součástí každý show
1: ano.
0: Citronu.
1: Ano, naštěstí.
0: Takže tam patříš.
1: Takže tam patřím, ano, po těch letech jsem zjistila, že tam opravdu patřím a že mě to baví.
0: A vlastně Radim mladší, ten s tebou hraje i v kapele v tvý solo.
1: Ne, už to ne, taky už, není už pravda, není. Už mám svou kapelu, protože taky toho má hodně, nestíhá se to a jsme spolu v Citronu.
0: My si pustíme teď první ukázku z tvojí tvorby, z tvojí nový tvorby, protože máme tady píseň Plamen, která, myslím, že dala název i tvýmu novýmu EP,
1: ano,
0: který vyšel
1: ano.
0: na jaře.
1: Ano.
0: A ten materiál, to je současná tvoje kapela, nebo kdo to nahrával?
1: Vlastně byli tam různí lidé, kteří to nahrávali. Něco mě poslal Zdeněk Grondol, něco Jirka Rein, který taky zpívá a hraje v Citronu. A Pavel Hanus hrál na kytaru, Miloš Dodo doležal, jasná volba. Ten to vlastně tak jakoby odstartoval s Jirkou Reinem, kdy jsme si řekli, že bychom dělali novou desku, že bychom po těch letech mohli nad něčím přemýšlet a vlastně vystřídalo se tam spoustu muzikantů. A tak mě posílali demosnímky, které jsem konzultovala, mimo jiné i s tebou, od té doby, co jsem tady byla naposledy na rozhovoru a tak z toho vzniklo tady tohleto EP.
0: Takže si pojďme dát píseň Plamen.

0: Je s ním hostem Rock Rádia, je Tania, dali jsme si píseň Plamen, což je píseň, která dala název EP, který vyšlo už na jaře. A je teda předzvěst celého alba, nebo to bude jenom EPčko?
1: Já teda doufám, protože to vždycky je otázka času a uzrání, ale takový byl plán B a EPčko, B celé CDčko a určitě materiál mám, takže je otázka času, kdy se zase na to vrhnu.
0: Protože tvoje poslední deska jako taková vyšla v roce 2009,
1: no,
0: tuším.
1: 2009, ale potom zase vyšly singly. Jako...
0: Jasně, ale to byly jenom vlastně
1: já
0: ty
1: vím,
0: dva.
1: No.
0: Že jo,
1: a takový... s Radimem jsme právě plánovali CDčko velké, jenomže odešel, že? Takže to všechno jakoby
0: a ten materiál, utlo. Který jste udělali s Radimem, tak ten už je jako...
1: Ten už je pase, ten ani nevím, kde leží.
0: Takže budete vlastně teďkom pracovat úplně na nových věcech, na nových materiálech.
1: Ano, určitě.
0: A kdo ti teda skládá? Zmínili jsme Miloše Dodo Doležala,
1: Jirka Rein, Zdeněk Rondol, taky, to je člověk, který pochází z Havířova a který se mě taky ozval s písničkama. A prostě já, Jarda Macíček, s kterým hrají v kapele, současné, nebo zpívám teda lépe řečeno, i když nějakých 10 akordů bych zvládla asi na kytaru. A na klavír taky, já mám 8 let klavíru za sebou, ale fakt si netroufám, to mám úplně vždycky spocené ruce, jak sednu ke klavíru. Ale každopádně máme prostě materiál a budeme tvořit. A musím se ještě domluvit s vydavatelskou firmou, to je další věc, Warner Music, kteří to vydali a kteří to strašně popohnali. Já jsem ráda, když nade mnou je nějaký prostě dozor, který má nějaké termíny, protože jinak se to odkládá. A jako všichni muzikanti nebo většina jsem dneska uvažovala, že bych si to sama vydala. Ale jsem tak ráda, že jsem to neudělala, protože někdo ten tahoun musí být, jo.
0: Pro tebe v podstatě skládal... většinu hudby, řekněme třeba z 80% Radim Pařízek.
1: Ano, ano, no.
0: Takže ti vlastně nastolil cestu, udělal tvář a teď vlastně přišli jiní autoři.
1: Ano.
0: Jako vnímáš tam třeba rozdíl v té tvorbě, jakože vlastně se posouváš někam jinam autorsky, jakože ten, rozumíš mi, že ten...
1: Rozumím. Já si myslím, že Radim dal základ a on byl v té době, jak pro mě skládal, a to jsou už mé začátky, tak to bylo strašně moderní. Jo, Ďábel se Svatozáří, to byla vynikající prostě deska. Tania, že to nebyla současnost, to bylo vždycky, to předběhlo dobu. A teď jsme se posunuli někam, co cítím já velice dobře, co si rozhoduju já, která písnička vyjde, nebo po poradách s vydavatelstvím, ale je to moderní. Já říkám, dneska je to takové všechno lehčí, modernější, dokonce mám pocit, že ani není potřeba velkých hlasů, že se to tak nějak šudli mudli všechno a že to jede, je to o energii, o tom, jak to člověk podává, taková lehkost a to si myslím, že v těch nových věcích tam je, že se to nedrtí, jestli mi rozumíš, jo, kytarista se tam nesví za každou cenu, jo, a prostě, že to chce takovou tu lehkost, energii. A to si myslím, že v některých věcech se už to tam objevuje.
0: Reagují na to dobře lidi na koncertech? Hraješ hodně těch písní nových nebo spíš saháš do historie?
1: To i to, samozřejmě, protože lidi chtějí dvě základní věci, které znají, když už přijdou na můj koncert a to je Nad hlavou.
0: Můžeš
1: si ne, typuj, to určitě neuhádneš.
0: Nad hlavou letá, tak je jasný, a Kam jdou lásky, ne?
1: Ano, a no. To vlastně většinou vždycky hledám, když se mnou najede Láďa, tak většinou teda nejezdí. Tak hledám někoho, kdo by si to se mnou zaspíval.
0: To není lehký asi, ale ne?
1: Je, docela to jde. A hodně lidí to chce zpívat, takže si myslím, že tam o to nejde. Ale každopádně...
0: Já bych si to taky zkusil, no.
1: No vidíš to, tak si to někdy střihneme.
0: A já nejsem zpěvák.
1: Ale až nepovídej.
0: Ty učitelka, víš co? Ty
1: to víš, já jsem učal.
0: Já bych nastoupil hned první. Co, prosím tě, vypněte to znova.
1: Ne, já vůbec taková nejsem a nikdy jsem nebyla, jo. Já jsem velice tolerantní člověk. A o čem jsme se to bavili, pardon?
0: No, že jí rádi jako chtějí zpívat muzikanti.
1: Jo, jasně, takže tady vlastně tady tyhle ty dvě chtějí určitě a nové písničky, tam mám zařazeny 3, což si myslím, že je hodně, protože to jsou energické, příjemné věci s velkým refrénem, s nastupujícím, kdy prostě se zbory, takže si myslím, že to vůbec není od věci hrát nové písničky.
0: Tak to je super, že na ně lidi reagují dobře a že se uchytili.
1: Já si myslím, že co mě říkají, já jsem teda hodně překvapená, že tady na tuhletu desku lidi reagují tak hezky. Většinou se říká, že dneska už je to taková vizitka pro člověka místo vizitky, že ta energie se nevyplácí, ale to si myslím, že není pravda. Že má smysl se tomu věnovat, má smysl dělat nové věci, nové desky, protože k čemu jinak by to bylo, že?
0: My si dneska budeme hrát jenom nové věci, takže ano. Už za chvíli si pustíme další ukázku.
2: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
3: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
4: Luboši, ty ho nevím, nic tím neudělal.
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Do Brna, do Prahy.
6: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
8: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zvančit. No tak nic, no.
9: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
10: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
11: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
10: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
12: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
13: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
14: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
15: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na NN.cz. NN. Na vás záleží.
16: Jsem horská gorila z Ugandy.
17: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
16: Jsem horská gorila z Ugandy.
17: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
18: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
19: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.

0: Dnešním hvězdným hostem na Rock Rádiu je Tania. Bavili jsme se o její solový kariéře, bavili jsme se taky o Citronu, což mi připomíná, že vy vlastně s Citronem teď pauzírujete a vyjíždíte až na jaře. O co se jedná? To bude nějaký turné nebo k čemu to bude?
1: Ne, ano, vlastně na jaře vyjíždíme jako každý rok, jo. Tam je, to jsou festivaly a všechno. Teď vlastně jsme skončili v září, byl poslední koncert a tak půl roku budeme trošku pauzirovat, kde se budou chystat koncerty, které už tam pomalinku naskakují.
0: Takže ty si teď nezaspíváš do září nebo připravuješ něco ještě teď se svojí kapelou nebo solově?
1: Ano, budu jezdit vánoční koncerty i se svojí kapelou, třeba v Přerově 19.12. a ten čas rychle letí. A také jsem kývla na možnost si zaspívat vánoční koncerty, které jezdí akusticky Láďa Křížek.
0: Oh,
1: no, je to
0: tak
1: taková novinka.
0: To je velká zpráva. To je teďkon aktuálně nový, ano, to ještě nikdo neví.
1: Je to aktuální, ano, nevím, jestli to někdo ví nebo ne, ale vzhledem k tomu, že prostě mám volno a ráda zpívám a vlastně já si myslím, že ti fanoušci nás mají s Láďou rádi.
0: No jasně.
1: A je to úplně jiný druh koncertu, je to vlastně po divadlech, tak si zase zaspíváme Kam jedou lásky mé a tak dále.
0: Schoulenou. Taky, jo, ta je přímo proto dělaná,
1: ano,
0: akustickou
1: to je krásná věc.
0: Verzi a jak to bude fungovat? Budete zpívat společně jako duety na půl, nebo on bude mít svůj set, ty budeš mít svůj
1: on
0: set?
1: On bude mít většinu písniček a já tam jsem jako vyloženě host tady na tyhle ty duety.
0: Takže si zaspíváš i nějaký svoje skladby.
1: Určitě jedna se tam vejde, ano,
0: období,
1: ano, ano.
0: Z toho, no tak to je krásný, tak to
1: já
0: je super.
1: Já si myslím, že to bude hezký, no.
0: To určitě fanoušci ocení, protože jak říkám, ta jedna písnička způsobila strašně moc.
1: V té době.
0: Vlastně ano. A ty posluchači vás pořád mají zaškatulkovaný, že patříte k sobě, že jo, jako co se týká té skladby toho Citronu a tak dál, takže...
1: Citronu, ano, jako hlavně, musím... je to tak a vlastně jak po těch letech jsme se zpátky sešli, jak když mi říkal Radim po těch x letech v roce 2015, že se vrátí prostě do Citronu, Láďa, tak jsem byla hodně překvapená a vlastně tak nějak se to

0: všechno střídá, období a tak. Já bych nechtěla dospět do třeba 80 let, kdy potom se muzikanti nesnášejí a potom si řeknou, někdo jim nabídne velký koncert, tak si potom odhodlají, že už se teda tak, že už jsou v pohodě a už ta nenávist přešla a zaspívají si spolu. To já vůbec takový prostě typ nejsem a já jsem spíš ten, co ty hrany brousí, i když třeba nejsou, nechci vědět, kdo, jak se k tomu staví. Můj postoj je takový, že si ráda zaspívám a opravdu s tím Láďou máme hezké duety, tak proč si nezaspívat?
1: My vlastně nemusíme chodit daleko, protože dneska v pražské O2 aréně koncertuje kapela Deep Purple. Mm-hmm. A právě před několika dny se k ním v New Yorku připojil i Richie Blackmore, který s ním 30 let nemluvil.
0: No jasně, tak to jo. Je. Abba,
1: a až teprve teď v 80 letech ano, si řekli, jako, že teď vlastně to byla malichernost.
0: Přesně, v tom životě to je všechno tak malicherný. Tam jde o to jenom, jestli to tomu člověku vyhovuje nebo ne, jestli ho to semele nebo nesemele. A prostě proč ne, jako to tady jsme tak krátce všichni a ta kariéra tak rychle uběhla, že já se budu na někoho zlobit, že on mi něco řekl nebo něco, to vůbec, to nemá smysl, takže já se na to přesně tak dívám, jo, to je prostě práce, je to radost a kolikrát jsme se spolu nasmáli s Láďou i s ostatními a mě to dělá radost, tak co budu sedět doma a budu dělat jako, že si toho nevšímám, ne, mám to ráda a chci zpívat.
1: Tak to je krásný přístup, to samozřejmě my fanoušci oceníme.
0: Děkuju, snad to dopadne
1: to
0: i dobře.
1: Bylo, protože já třeba bych ocenil, kdyby Richie Blackmore si zahrál s Purplama mnohem dřív.
0: No, jasně.
1: Abych to mohl vidět i já, protože dneska už to reálný není. On už necestuje, nejezdí na turné, takže jako jenom z těch videí a tak dál, ale takže v tomhle smyslu by to bylo fajn. No tak je dobrý, že i když se vaše cesty rozešly v rámci Citronu,
0: ano,
1: tak že i teď jste schopni se vlastně spojit. A
0: jo, určitě my jsme se setkali na nějaké besedě a opravdu jsme se spolu nasmáli a vlastně ta cesta je jednoznačná. Chceš zpívat, nechceš a baví tě to, nebaví a říkám, nikdy bych netušila v roce, dejme tomu 2011, že si s Láďou ještě zaspívám nějaký duet. Nikdy by mě to nenapadlo. A zaspívala jsem si Schoulenou, která je nádherná, máme ruce nad hlavou, jo, vytvořilo se ještě spoustu hezkých věcí. Ale to díky Radimovi.
1: Ohledně té písně, tam vlastně jsou takový dvě zásadní věci. Ty ses nedávno dozvěděla, že tu píseň
0: tam je
1: původně,
0: do lásky mé?
1: Že to původně napsal pro Lucii Bílou.
0: To někde říkala, já jsem to nevěděla.
1: Říkal,
0: no.
1: Nevíme, jestli je to pravda. Ale co je pravda, že na desce Zlatý chlapec se objevila ve verzi s Anouka.
0: No ta další verze. A taky zase bych si mohla říct, já nevím co, nebo, ale mně to je v podstatě dneska, i jak tady sedím, to je směšný, jako to jsou malichernosti. No tak kolik je cover verzí a to, tak si to zaspíval jednou se mnou, jednou s Anouka. No,
1: ty jsi to taky zpívala třeba s Fanym, že?
0: No jasně, no třeba, nebo byli i jiní zpěváci, jako jo, s kterými to zpívám a taky by se mohl někdo zlobit, i to je malicherné a navíc tady ten rybníček je tak malý, že to je prostě.
1: Jak byste se vlastně dlouho s Láďou neviděli od té doby, kdy on odešel z Citronu v 89. vlastně odešel?
0: Neodešel, 89?
1: 89,
0: já myslím tak 90, 91.
1: Ne, 89.
0: Já jsem taky potom odcházela v podstatě, že i ze soukromého života s Radimem, takže tady tohle to jsem tak nevnímala, ale my jsme se celou dobu neviděli. Celou dobu
1: až
0: vlastně
1: do toho roku 2015.
0: Ano, přesně tak. Jo, vůbec. Já jsem žila taky v zahraničí, žila jsem trošku nějak jinak, více soukromým životem, tak mě to ani nezajímalo, jak žije nebo co se děje. A tak to bylo.
1: Dobře, jdeme si dát další ukázku z tvýho EP Plamen a to je píseň V ozvěnách?
0: V ozvěnách, ano.
1: Tak jdeme na ní.

0: Máme ji!
1: Naši novou akuvrtačku.
0: Jen za 799 korun.
1: S baterií a nabíječkou v ceně.
0: To byl nákup. V Baumaxu je pořád co objevovat.
1: V Baumaxu akuvrtačka Assist s příslušenstvím jen za 799 korun. Platí do konce října.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: 每一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
7: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
8: Mami, já mám řidičák.
9: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
10: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
11: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší dvou let. Autonord, certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.

0: představ webniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Ahoj, zdravíme posluchače Rock Rádia. My s Harlem jdeme dál a zveme vás na naše koncerty na 8. a 9. října do Prahy na Barču. Vstupenky koupíte v síti goout.net. Takže ještě jednou Harley 8. a 9. října v Praze na Barče. Tak jdem dál. Ahoj.
3: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
5: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
6: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
5: Check-in?
6: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
5: Recepční.
6: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel je pro nás alfa omega.
5: Bezpečnostní kontrola.
6: Přesně.
5: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
7: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagr i bardos.cz.

0: Vězným hostem Rock Rádia je dneska Tania a ty jsi nám přinesla CDčko, nebo teď jsi mi chtěla něco tady ukázat, nebo
1: ano,
0: dát?
1: Ano, ukázat, dát, já ti to i věnuji.
0: Je, ukáž, tak
1: ano,
0: krása.
1: Ano, prosím.
0: No tak paráda, konečně mám teda CDčko nové. To se dá normálně koupit, že?
1: Standardně. Ano, dá se to koupit.
0: IPčko Plamen. Písně, který si tu dneska hrajeme právě z tohohle IP. Nicméně, já se tě zeptám, když takhle vlastně si vybíráš tu hudbu, jak ji vybíráš? Posloucháš třeba současné trendy a podle toho nějakým způsobem ten repertoár stavíš, nebo je to spíš o nějakým pocitu a ano, vůbec nesleduješ, co se děje kolem třeba?
1: Je to o pocitu určitě, jestli mě to osloví nebo ne, a trendy, já se přiznám, že jenom díky rádiu, když si pustím, jak jedu v autě, sledují. Dneska je toho tolik a všichni tvoří doma ve svých studiích.
0: A pozor, teď ještě AI do toho vstoupí, takže no, už ani nebudeš vědět, jestli ta písnička je skutečně lidská.
1: Přesně nebo... tak, jako, nebo jestli ten člověk je člověk. Jako,
0: ale... Já jsem zrovna včera o tom mluvil, že si raději teď naposlouchávám jako starý desky třeba z 80., 90. i 70. let, na který jsem neměl čas, nebo jsem je odsouval, a že si je pustím radši než nějakou jakoukoliv novou dobou tvorbu, protože už opravdu nevíš, jestli skutečně tam je zatím člověk, nebo jestli je to AI, a já nejsem konzumní jako posluchač,
1: ano,
0: takže,
1: ano.
0: Takže
1: asi
0: v tomhle
1: to tak
0: smyslu...
1: je, kor u rockerů, jo, pardon, že ti skáču do řeči, ale prostě tam vždycky bude vítězit asi pocit v mém případě, a podle toho, ano nebo ne, mě nikdo nelimituje, nikdo vlastně mě neříká tady tohle to ne, takže to je o mě.
0: Když jsme u tvý kariéry, na co jsi z té svý dosavadní cesty nejvíc hrdá? Účast ve Slavíku třeba.
1: No, tak to není ono.
0: Není, že?
1: Není, dokonce si pamatuju, že po večírku jsem Slavíka hned ztratila. Tam někde, na večírku.
0: Jo.
1: Není to, protože tenkrát ta doba taky byla strašně hektická a to jelo prostě jeden koncert za druhým, to tenkrát se hrálo 31 koncertů v měsíci. Hmm. Takže já jsem neměla čas nad tím přemýšlet ani si uvědomovat, že se něco děje. Já jsem hrdá v podstatě na to, že ještě pořád zpívám, což bych si nikdy nemyslela, že jsem tady, že zpívám s Citrónem. Fakt, ale to tak je. Jsem šťastná, že to tak je. A já vždycky říkám a myslím to i vzhledem ke mně, že hlavně člověk musí vydržet. Jo, když má ten základ a když ho to baví, tak celé ty roky vydržet a nebrat si osobní nějaké věci osobně, prostě když o vás někdo něco říká, pomluvy, nevšímat si toho, prostě jet dále tu svoji cestu, i když třeba s pauzama, které jsem měla dost dlouho, ale že jsem tady a zpívám, na to jsem asi nejvíc hrdá, a taky v podstatě, i když to zní jako klišé, na tu poslední desku, protože to bych nikdy nevěřila, že se může stát v těch letech a že mě to bude bavit. Takže asi na tohleto.
0: A když se bavíme o té pauze v těch 90. letech vzhledem k tvý kariéře, nebereš to třeba dneska jako, nechci říct chybu, ale třeba neudělal bys to jinak, kdyby se zvrátila třeba do toho roku 89-90?
1: Udělala bych to jinak. Je hodně lidí, kteří říkají, že prostě je to tak, jak mělo být, a je to osud. Já jsem teda taky fatalista, ale určitě bych to pojala jinak. Udělala bych spoustu věcí jinak. A možná to byla chyba, že jsem nebojovala víc, jo, v té době. Že prostě, ale toho tenkrát bylo tolik, že já jsem byla ráda, že jsem mohla ustoupit trošku do pozadí, věnovat se soukromí, věnovat se svý dceři, ale myslím si, že to je chyba, že člověk nejede v těch kolejích zajetých, když ho to baví.
0: Jak dneska vypadá tvůj ideální den, když teda nejedeš třeba na koncert nebo nehraješ? Jak Tania relaxuje, odpočívá? Co dělá, aby jsme měli představu?
1: My teda bydlíme v podhůří Jeseníku, takže já ráno vstanu, dám si kávičku, kafe, jdu s pejskem na procházku a potom si vyřizuji osobní věci, jedu někam na návštěvu, to je můj ideální den. Ale taky je ideální den, když ráno sedneme do auta a jedeme na koncert.
0: No tak super.
1: To je ideální, protože tam je parta, s kterou si rozumím, a prostě já mám ráda benzínky, jo, když si dáváme kafe a takový ty dobrůdky, takže mě to vůbec nevadí, a vlastně cestuji celý život, tak pro mě je to relax.
0: To cestování je pro muzikanty hodně náročný, já to můžu potvrdit sám, takže asi to, jako pro mě ani úplně ne, ale třeba pro přítelkyni.
1: Já dokonce jsem jezdila, ano, je to pravda, jasně, pro toho druhého je to ještě horší, ale já jsem jezdila třeba do Švýcarska za partnerem 12 hodin a já snad jsem měla dvě zastávky, mě nevadí cestování,
0: jo,
1: ale dneska už jako když jedu sama autem, tak je to horší, ale když jedeme s kapelou, tak je to v pohodě.
0: Dobře, dáme si poslední píseň, ta se jmenuje Reason.
1: Ano.
0: A ty si k nám...
1: Zapomeň, jako na EPčku se jmenuje, to je Zapomeň. Pracovní název,
0: jo,
1: jinak
0: to pracovní,
1: se to je,
0: aha.
1: Ano, jmenuje Zapomeň a text napsal Vladimír Kočandrle a hudbu Jirka Rein. A ještě jsem chtěla dodat, že vlastně kytary, většinu kytar nahrál Pavel Hanus na tom EPčku.
0: Dobře, já ti děkuju moc za návštěvu. Uteklo to strašně rychle.
1: Já jsem
0: ta
1: si taky říkala.
0: Ta 60-minutovka.
1: Je to rychlý všechno,
0: rychlý,
1: jako dnešní doba.
0: Ale určitě se tady ještě někdy potkáme a popovídáme
1: děkuji,
0: si
1: děkuji
0: zase.
1: Děkuji za pozvání, zdravím vás všechny a užívejte hezkých dnů.
0: Tak jdeme poslouchat, měj se hezky, ahoj.
1: Děkuji, ahoj.

0: Tak tohle nevyvětrám.
1: Zase všude tolik vody.
2: To je puch.
3: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilatory.cz. Svět vytrání na jednom místě.
4: Ventilatory.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
6: Zatímco všichni ještě spí, ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. Jdeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí.
7: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
8: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
7: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
9: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
10: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Auto Jarov.
11: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockoviradio.cz.

0: Hezké dopoledne přeje David Račák. Kandidáti na senátory i zastupitele mají dnes do 14 hodin poslední šanci oznámit odstoupení z volebního klání. Ve stejné zákonné lhůtě by mohli být i odvoláni. Lhůta má umožnit volebním úřadům následně písemně oznámit odstoupení nebo odvolání ve volebních místnostech, aby hlasy nepropadly. Američanka Krista Pájková, která minulý týden po nezdařené popravě smrtící injekcí ve státě Tennessee skončila v nemocnici, je při vědomí a komunikuje, řekli to její právníci. Pájkovou odsoudili k trestu smrti před 30 lety za vraždu spolužačky spáchanou v 18 letech. No a hokejisté Plzně zvítězili i v pátém utkání Ligy mistrů, poté co zdolali Skellefteå 4-2. V souboji dosud 100% týmů prohrávali 0-2, nakonec ale udrželi první příčku v tabulce soutěže. Dařilo se i Liberci a dnes nastupují Pardubice, které vyzvou Bordeaux.
1: Rock Radio, počasí.
2: Tak pojďme se podívat ještě na dnešní počasí, skoro jasno až polojasno, možnost ještě nějakých těch mlh teď po ránu, počítejte s tím, pokud zajedete někam do lesa, tak opatrně, jinak odpoledne od západu přibývání oblačnosti a denní maxima dneska mezi 18 až 22 stupni Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Ještě zkoukneme naše silnice. Mám tady hlášenou nehodu v obci Dubí na Teplicku. Tak pokud tady budete projíždět, tak počítejte s nehodou osobního auta a autobusu. Je to naštěstí bez zranění, ale překáží to tam v provozu. Tak opatrně, dojďte v pořádku, ať už míříte kamkoliv a přeju šťastnou cestu.
3: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
1: Rock Radio. Rockový dopoledne.
2: Pokračujeme dál v rokovým dopoledni při středě 7. října. S vámi je Kamil Dráb a já vám přeju hezký den, 5 minut po 10. hodině, ať už při poslechu Rock Rádia děláte cokoliv. No a samozřejmě věřím, že vám udělá radost slušná muzika, kterou tady pro vás máme. Dáme si Queeny, dáme si taky Good Charlotte a na začátek Kabáty a jejich Dávám ti jeden den. Tak tady ho máte.

0: Tak tohle byly Pearl Jam na Rock Radio 10 hodin a 19 minut. Dneska máme 7. října, už jsme o tom mluvili několikrát. Pojďme se podívat na datum, co nám přináší. Právě třeba ohledně narozenin můžeme zmínit, že dneska slaví narozeniny Tico Torres, bubeník kapely Bon Jovi, který nese i nesmazatelně českou stopu, protože za manželku má, nebo měl, nevím, já zase ty bulváry až tak nesleduju, ale vím, že měl český kořeny, nebo respektive si vzal českou občanku, takže myslím, že to byla nějaká modelka, Hercigová, myslím, že to byla, nevím, jako jak říkám, tyhle ty bulváry až moc nejedu, ale vím o tom, že to tam někde vzadu mám v té hlavě, takže je to v podstatě náš člověk. Dneska slaví narozeniny, je mu neuvěřitelných 73 let a pořád z Bon Jovi funguje, což je skvělý v tomhle věku, protože bicí u Bon Jovi nejsou úplně jednoduchý a když se na něj podíváte, jak hraje, tak víte, že do toho dává opravdu všechno, takže fyzičku má, já mu přeju samozřejmě, aby ještě dlouho jí měl, aby s Bon Jovi hrál, protože se mi na něj dobře kouká, je to opravdu výborný bubeník. Basák dneska slaví narozeniny. Karel Adam, toho určitě dobře znáte, protože buď je způsobení v kapele Crayson nebo s Alešem Brichtou, tam taky zanechal obrovskou stopu na albech, který s ním nahrával. Momentálně funguje v kapele Motorband, tam ho můžete najít. Je to velice milej pán, mám ho moc rád, sympaťák, takže pokud poslouchá, tak z Rock Rádia přeju všechno nejlepší. No a ještě si pojďme připomenout album, který byste si dneska večer mohli pustit, protože v roce 1986, tedy před 40 lety, v tento den vyšlo legendární album od kapely Slayer Rain in Blood. Tak máte důvod si ho poslechnout, je krátký, je intenzivní, je našlapaný a nebojím se říct, že je to jeden z milníků thrash metalové scény. Takže pro vás mladší, pokud o tomhle albu nevíte, tak důvod, proč si ho dneska pustit. Pojďme dál, za chvíli Alkohol, Twisted Sister a dáme si taky Master Plan.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
1: No nekecej.
3: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
5: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva Crema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
6: Xandria. Symfonik metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy, tři epické kapely. Jeden večer, 15. říjen, Pražský distrikt.
7: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
8: No, říkala, že nic nechce.
7: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
8: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
9: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
8: Romantickou večeři.
9: Pobyt pro dva.
8: House running.
9: Jízdu v supersportu.
8: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
9: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
8: Nejlepší zážitky hledejte na
10: firmanazážitky.cz.
11: To bylo chytrý koupitelku v Datartu.
12: Vy chytralí, s chytrátem jsme ušetřili.
11: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
13: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
15: Přestaň být jen divákem.
10: staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita.cz.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter, již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
3: Tak nečekejte, jezděte!
4: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
5: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
4: Více na kopecký.cz.

0: Máte pocit, že vám v životě něco chybí? Chtěli byste si doma jen tak povrtávat, ale nemáte čím? Oslušte oko, máme i pro vás. Slušnou vrtačku. Na vrtání zubů asi nebude úplně vhodná, ale nábytek, králíkárnu nebo nějaký nesmysl pro děcka, s ní složíte jedna báseň. A pokud si pro korunu necháte koleno vrtat, laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabel třeba vyberou právě vás. Slušná vrtačka od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
1: Slušnou vrtačku vám přináší Stavmat stavebniny, dodavatel výrobků Debex by Dembraven. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.

0: Dali jsme si In Excess na Rock Rádiu v 10 hodin a 39 minut. No a já tady mám pro vás obligátní pozvánku na narozeniny Rock Rádia, který proběhnou, jak jistě víte, ve Zlíně 7. listopadu v hale Datart. Bude to pořádnej mejdan, oslavíme 18 let Rock Rádia v éteru a samozřejmě tam uvidíte tváře Rock Rádia, slušní rockerky a taky křest kalendáře, který už byl trošku naznačen na našich sociálních sítích, tak se můžete podívat, co vás čeká. A pokud jste taky členy slušní party, tak víte, že už si ten kalendář můžete koupit v předprodeji, protože se klidně může stát, že na místě sice budou, ale budou rychle vyprodaný, takže se určitě vyplatí zaregistrovat se do slušný party. Pokyny najdete na našem webu rokovýradio.cz, tak se klidně zaregistrujte a kalendář si můžete tímhletím způsobem pojistit. Jinak se tam samozřejmě na vás těšíme. V tuhletu chvíli lupeny koupíte za 890 korun ještě během října a v listopadu, tedy týden před akcí, budou stát 990. Takže jestli chcete ušetřit stovku, tak a víte, že tam půjdete, tak si ho kupte už teď. Takže znovu říkám, 7. listopadu Zlín, hala Datart, 18. narozeniny Rock Rádia. Věřím, že to bude slušná party.
1: Padají vám vlasy? Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin, doping pro vaše vlasy.
0: No a my jedeme dál, než se dostaneme k elektrickému obědu, kde si budete moct muziku diktovat vy, tak vám pustím ještě Aleše Brichtu, dáme si Umf, anebo Ozzyho Osbourna.
2: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
3: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
6: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
7: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
6: Informační služby?
7: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
6: Kavárna?
7: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
6: Salonek?
7: Správně, uhodlo si.
6: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na prácinaletišti.cz.
8: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nadr i brds.cz.
9: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
10: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
9: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
10: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
9: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
10: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
9: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.

0: Bankbanka.
1: Xandria, symphonic metalová krása, míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy, tři epické kapely, jeden večer. 15. říjen, Pražský distrikt.
2: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
3: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
4: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Jste připraveni obklopit se podzimním hygge? V Jisku nabízíme široký sortiment bytového textilu, dekorací a doplňků i nábytku, se kterými vykouzlíte tu správnou hřejivou atmosféru. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
3: No jasně, z MND to jde.
2: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
4: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. DirectAuto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
5: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
6: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
7: Promění.
6: A v novou sukínku?
7: Promění.
6: A v paraplíčko?
7: Promění.
6: I na obal pro pastelky?
7: I v obal.
6: A v baťůžek?
7: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
8: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
6: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
7: Běž už.
8: Více na cestaodpadu.cz.
9: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz.

0: Hezké dopoledne přeje David Račák. První dáma Eva Pavlová zkritizovala, že stát neumožnil lidem volit ze zahraničí nebo jinde v Česku. Uvedla to v úterý na svém instagramovém účtu. Prezident Petr Pavel čelí kritice, že se nadcházejících obecních voleb nezúčastní kvůli soukromé zahraniční cestě. Královská švédská akademie věd dnes krátce předpolednem oznámí jméno držitele letošní Nobelovy ceny za chemii. Ceremoniál ve Stockholmu naváže na předchozí dva dny, kdy se svět dozvěděl jméno na letošních laureátů cen za fyziologii a lékařství a za fyziku. No a seriál Mistrovství světa vozů Formule 1 by se mohl v roce 2030 vrátit do Afriky. Podle serveru Racing News 365 vypadá jako pravděpodobný hostitel Rwanda a v úterní zprávě zdroj tvrdí, že dohoda už byla uzavřena. Rock Radio.
1: Počasí. Jdeme ještě na počasí, skoro jasno až polojasno a odpoledne od západu přibývání oblačnosti. Denní maxima mezi 18 až 22 stupni Celsia.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Něco málo z našich silnic, Hradec Králové v ulici Vážní, nehoda nákladního a osobního auta. Obešlo se to bez ranění, ale omezuje to v provozu, na místě je policie, která nehodu šetří, tak tam počítejte se zdržením.
3: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
2: Elektrický oběd.
1: Přesně tak, je tady elektrický oběd. Startujeme pravidelně po 11. hodině, což teď právě je, 3 minuty konkrétně. Máme středu, ale vy si můžete nechat zahrát svoji oblíbenou píseň v jakýkoliv pracovní den, od pondělí do pátku a samozřejmě v tento čas. Takže pište na náš Facebook do zpráv, pokud chcete slyšet nějakou svoji oblíbenou píseň nebo ji někomu poslat, a nebo případně využijte e-mailu obed@rokovyradio.cz. Kamil Dráb je s vámi, já vám přeju dobrou chuť k tomu, co si uvaříte, a první kousek, ten je ode mě. Dneska si dáme Offspring.

Start dnešního elektrického oběda máme za sebou a jdeme na první zprávu. Tu poslal Petr. Píše: ahoj Kamile, jestli se najde místo, tak bych chtěl poprosit o Black Sabbath a Iron Man. Případně ti moc krát děkuji a přeji ti krásný den, stejně jako všem, co poslouchají. Místo se našlo, takže si jdeme dát Black Sabbath.

Tak o tenhle skvělý cover Michaela Jacksona si napsala na Rock Radio Renata. Do dnešního elektrického oběda přání bylo splněno. Velice rád, protože je to opravdu povedený. Teď jdeme plnit další přání a zase sahneme po legendách. A nebude to tak daleko od kapely Black Sabbath. V podstatě tam jsou styčný body, minimálně Ian Gillan zpěvák. A vy už asi víte, že se jedná o kapelu Deep Purple. Tak ty je dneska všude plno, protože koncertuje v O2 aréně, takže spousta z vás posluchačů se na koncert chystá. Já vám to přeju, aby se vám to líbilo, jak už jsem řekl několikrát, já už jsem se s Deep Purple rozloučil přesto, že je to moje srdcovka, jedna z nejoblíbenějších kapel, která mě provází celým životem, ale věřím, že koncert bude parádní. Kamile, prosím o zahrání skladby Perfect Strangers od Deep Purple, která vystoupí dnes v pražské O2 aréně. Ano, to jsme říkali. Všem těm, kteří se tam nemohli dostavit z různých důvodů, malý předkrm díky Míra Velvary. Tak jo, tak pojďme si dát Perfect Strangers.

0: Rock Radio. Elektrický oběd. K novému Peugeotu parádní nákupy. Pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský.cz.
1: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
2: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na drmax.cz/soutěž.
3: Voda je fajn. V létě na koupání, v zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo, ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz.
4: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin' Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
5: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
6: www.projektantbudoucnosti.cz. Paní ředitelko, můžu na chviličku?
7: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
6: Dnes musíte vybrat.
7: Mám tady pro vás předvýběr a
6: rozšíříme
7: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
6: Ale je to na vás.
8: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
9: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze 100 důkách nebo na ok.seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
10: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
11: Zedník,
12: malíř,
11: topenář,
12: podlahář.
11: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
13: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
11: Více informací na rekbyty.cz.
13: Rekbyty, záruka kvality.
14: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
15: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
14: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
15: A můžete využít i výhodné financování.
14: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
16: Stavebniny DEK přináší mega akci. Tonda Chrenoton 14 v provedení Režná a Červená Engoba nyní za skvělou cenu a navíc ke každému metru čtverečnímu základních tašek 4 běžné metry sušených latí zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Více na DEK.cz.

Tak tohle byl Europe, který jsme si dali, a jejich v podstatě novinku z novýho alba Cult of Indonesia, píseň, která asi vyčnívá z té desky nejvíc, aspoň tedy pro mě, zatím jak ji naposlouchávám. A evidentně se líbí i Lubošovi, který si napsal o zařazení do dnešního elektrického oběda, což se povedlo. Tak, já teď tady jdu na další přání. Ahoj, mohl bych poprosit o Harley a trávu pro sekáče z Olmika. Díky, Petr napsal.

Linkin Park jsme si dali na Rock Radio v elektrickém obědě. Petra si napsala o tuhletu píseň. Já tady mám další vzkaz, jen kdybych ho našel. Těch je tady strašná spousta, ale Honza napsal, že by chtěl dát si k obědu Marilyna Mansona a že výběr songu nechá na mě. Díky. Tak Honzo, já jsem vybral Marilyna Mansona, v podstatě 2 roky starou záležitost z předchozího alba, dílu 1, který následoval v letošním roce, přednedávnem vlastně vyšlo pokračování, part 2. Každopádně pojďme si dát píseň Rise the Red Flag.

0: Rock Radio. Elektrický oběd. Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
1: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujeme novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
2: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
1: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
2: No, to by šlo.
1: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
3: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
4: Ahoj, zdravíme posluchače Rock Rádia. My s Harlem jdeme dál a zveme vás na naše koncerty na 8. a 9. října do Prahy na Barču. Vstupenky koupíte v síti goout.net. Takže ještě jednou Harley 8. a 9. října v Praze na Barče. Tak jdem dál. Ahoj.
5: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu, Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz, jednička na trhu letenek.
6: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
7: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
6: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
8: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
9: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obsah.

0: Banka.
1: Stavebniny DEC přináší mega akci 5 plus 1. Ke každým 5 kusům víceúčelového tmelu Sikaflex 11 FC všech odstínů a balení od nás dostanete další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEC platí do 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Více na DEC.cz.
2: Zatímco všichni ještě spí, ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. Jdeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí.
3: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
4: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
3: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
4: A můžete využít i výhodné financování.
3: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.

Tak, AC/DC a samozřejmě muzika podle vašich chutí a přání. A tuhle tu pecku chtěl Standa připomenout rok 1995 a album Ballbreaker. Tak, další přání od Romana, člověče, ten píše, že by chtěl nechat zahrát Kai Hansen a no teď už ta jeho solovka je samostatná, už to není, nejsou přátelé. Píše tady písničku Heavy Metal, mám nějakou depku, zvedla by mi náladu. Hele, to tady nemám, jo, ale Kai Hansen vydal teď přednedávnem, je to pár dní, svoji druhou solovku. Jak jsem říkal, tam už přátelé nemá, už tam jede sám za sebe, má tam syna a spoustu dalších jiných muzikantů. A není to ani Gamma Ray, nejsou to ani Halloween, on to popisuje v rozhovoru, že je to muzika, která se mu nehodila do žádný z těchto dvou kapel a tak ji použil na svoji solovku. A musím říct, že to zní naprosto luxusně, celá ta deska. A já jsem z ní vybral píseň, abyste si to poslechli a případně si třeba i mohli najít a dojít koupit. Tak jsem z ní vybral píseň, která se jmenuje End of the Road, což je skladba, kterou věnoval v podstatě, nechci říct svojí ex-manželce, ale prostě popsal tam tématiku rozvodu, který ho nedávno potkal. Takže je to taková píseň, v podstatě milostná. Tak jenom abyste měli představu, jak Kai Hansen tvoří, když netvoří pro Gamma Ray ani pro Halloween a jak jsem říkal, deska už je venku, tak si můžete dojít koupit. No a ještě k tomu přihodíme kysáky, kteří se nám hodí a který uzavřou dnešní elektrický oběd a tím je to velký finále. Kysáky chce slyšet Petr. Tak je to hotový, Kamil Dráb se s vámi loučí a mám přeju hezkou středu, po 12. hodině už standardně rockovej voraz s Danem. No a teď si pojďme dát Kai Hansena.

0: Vytvořeno s použitím AI.
1: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
2: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
4: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
3: Salonky.
4: Ne, ne, čistota je pro nás úplný základ.
3: Úklid.
4: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
3: Ha, kuchař.
4: Správně.
3: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracenaletišti.cz.
2: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
5: Ne, každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze 3 odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
2: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
6: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
7: To je Domanský.
6: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
8: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockoviradio.cz.

0: Zprávy. Hezké poledne přeje David Račák. V Česku za posledních 6 let přibylo lidí, kteří považují Senát za pojistku demokracie. V září to tak vidělo 42% lidí, v roce 2020 to bylo 35%. Zároveň ubylo lidí, kteří horní parlamentní komoru za pojistku demokracie nepovažují. Těch je ale téměř s polovičním podílem stále víc. Poslanci Evropského parlamentu dnes povedou rozpravu o příštím dlouhodobém rozpočtu EU na roky 28 až 34. Vyjednávání o sedmiletém rozpočtu se konají v době, kdy Německo, Nizozemsko a Dánsko podporují jeho snížení, zatímco 17 členských zemí EU, včetně Česka, varovalo před škrty v zemědělství a regionálních dotacích. No a hvězdný fotbalista Cristiano Ronaldo uvedl, že minulý týden opustil portugalský národní tým kvůli tomu, že trenér Jorge Jesus dvakrát porušil svůj slib. V úterním prohlášení jeden z nejlepších hráčů historie řekl, že za svůj odjezd od mužstva počítá s trestem a v nároďáku je připravený pokračovat. Rock Radio.
1: Počasí. Dnes bude oblačno až polojasno, od jihu bude oblačnosti ubývat na skoro jasno, nejvyšší denní teploty 18 až 23.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Na silnici 324 obce Novej Bydžov, okres Hradec Králové, je nehoda osobní auta s nákladním, obešlo se to bez ranění a průjezd tam kyvadlovej. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte.
3: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
2: Rock Radio. Rockovej voraz.
1: Tak, rockeři, začíná rockovej voraz s Danem. Já vás zdravím všechny. Chtěl jsem se tady vyvětrat, ale jak je první středa v měsíci, tak tady hulákají sirény. Takže se vám to radši nechal zavřený to okno, ať vám to tady nehučí. A já vám pustím nějakou skvělou hudbu a nakestal jsem Aerosmith, Metallica, Harley ještě s Láďou Šafránkem, anebo Biffy Clyro a Howl.

0: Aerosmith, Jade It. No a dneska máme 7.10. a za měsíc touhle dobou už budeme ve Zlíně, budeme slavit 18. narozeniny tohohle rádia a vy můžete být u toho, ale musíte si nejdřív koupit lístky. Takže mrkněte na rockovýradio.cz a tam koupíte už tenhle ten měsíc za 890 a příští 990. Tak to neprováhejte, protože to bude velkolepý mejdan, budou tam naše hostesky, budou tam i slušní rockerky, který jsme tady dělali promo na ten kalendář. I ten kalendář si tam můžete koupit, když budete mít, chtít mít v kanceláři hezký ženský, tak na ně můžete koukat, víme, že tam nejsou chlapy. Tady od nás práce teda. A takže se ho můžete tam koupit. A k tomu tam budou tři české kapely, kterými tady hrajeme, to uhodnete podle té nápovědy, které je ten plakát už na sockách našeho rádia. Je to jednoduchý, nás poslouchá každý den, tak to uhodne. Tak se na to mrkněte, ať jste u toho, ať s náma oslavíte ty 18. narozeniny. Třeba se ještě jednou potkáme po druhý a budeme slavit po druhý 18.
1: Padají vám vlasy? Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy.
0: A já vám ještě zahraju Juraja Heep, Beast in Black, anebo Vanastovy věci, lži, sex a prachy.
2: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
3: Proč se culíš?
4: Protože budeme krásný.
3: To už přece jsme.
4: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
3: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce.
4: Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
5: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
6: Máte špatný den? Buďte rádi, že se nemusíte stěhovat. Život je rok. www.stěhovaníkrbec.cz. Kompletní stěhovací a vyklízecí služby.
7: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
8: No, říkala, že nic nechce.
7: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
8: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
9: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
8: Romantickou večeři.
9: Pobyt pro dva.
8: House running.
9: Jízdu v supersportu.
8: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
9: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
8: Nejlepší zážitky hledejte na
10: firmanazážitky.cz.
11: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
12: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido-e-shop.cz.
13: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
12: Zafido-e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
14: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než...

0: Bankovka.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
1: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
4: V Jisku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí pouze od středy 7.10. do neděle 11.10. a to na prodejnách i online. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.

Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z Brusu nová deska Škvorů Na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce, kde z Brusu novej kousek Škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka Na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou.

0: Uriah Heep, Lady in Black. Oni oznámili v roce 2024 Uriah, že končí a že jedou rozlučkový turné v roce 2025, na něj vyrazili a letos mají zastávky a to tenhle měsíc a to 29. v Ostravě, takže se na ně můžete podívat v Čechách, anebo 30.10. budou v Praze v O2 Univerzum. Takže se můžete na ně mrknout a rozloučit se s touhletou rockovou legendou, protože už je pak nebudete mít šanci ani už vidět, už si jenom pustíte na CDčko nebo LPčku, tak je to takový krásný zakončení, že jedou na dvě zastávky do Čech. Tak můžete být u toho, kupte si lístky, ať tuhletu legendu krásně oslavíte. A já vám pustím Škorpíky, Briana Adamse, Baby Metal, anebo Rybičky 48, my nejsme ještě starý.
1: Já, nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená, smažák.
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky, drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
5: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
6: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
8: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, bards.cz.
9: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
10: Znám lepší. Sklaprostroje, sklaprostroje, sklaprostroje.cz.
9: Co?
10: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
9: Sklaprostroje.cz.
10: Specialista na skla pro pracovní stroje.
11: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
12: Přímo by chytrálí. S chytrártem jsme ušetřili.
11: A co je chytrárt?
12: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
11: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
13: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
14: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
15: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
14: Těšíme se na vás.
16: Viděl jsi to?
17: A co, jako?
16: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
17: No má bejt.
16: No tobě přijde normální, že se tady jezdí žlutej kontejner.
17: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
16: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
17: Radši dopí a jdi to Petkovi třídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
18: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
19: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
20: No jasně, z MND to jde.
19: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND. Dodavatel elektřiny a plynu.
21: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
22: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
21: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
23: Rock Radio.
24: Ahoj.
0: Ahoj, tady Kuba Ryba z Rybiček 48. Zdravím všechny na vlnách Rock Rádia. Jestli chceš slyšet tenhle song naživo, tak doráž na naše Face to Face na podzim 2026.
1: Má paní odjela na celý víkend, co já tu budu dělat sám. Zůstal jsem tu s naším psíkem, na free video se podívám.

0: pomoc. Nemůžu dýchat.
1: Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Svět větrání na jednom místě.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva Crema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
4: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
5: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
6: Auto z druhé ruky? No trochu se bojím, co koupím.
7: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
6: Jako fakt? No tak to už se nebojím. Jedu na sever.
8: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
9: V Baumaxu jsme koupili novou podlahu za 195.
10: Laminátovou.
9: A voděodolnou.
10: Která zvládne tvoje rozlitý kafe i moje vaření.
9: Přesně.
10: Laminátová podlaha Dub Scandi a Dub Harmony v Baumaxu jen za 195 korun. Platí do konce října.
9: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
11: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.

0: zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje David Račák. Hlukové limity v Česku zůstávají beze změn. Ústavní soud dnes zamítl návrh skupiny 14 senátorů na zrušení vládního nařízení o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Senátoři poukazovali na to, že limity hlukové zátěže se postupně zvyšují, zatímco míra ochrany klesá. Bazilika svatého Petra a Pavla na Vyšehradě má novou břidlicovou střechu. Práce původně měly trvat 5 let, ale podařilo se je zkrátit o více než polovinu. Na Vyšehradě se dnes uskuteční děkovný program pro všechny, kdo se na rekonstrukci podíleli. No a čeští fotbalisté do 21 let zakončili kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy porážkou 0-2 v Portugalsku. Portugalci vyhráli skupinu B s náskokem 7 bodů. Lvíčata měla už před zápasem jistotu druhého místa a účasti v baráži.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude oblačno až polojasno, od jihu bude oblačnosti ubývat až na skoro jasno, nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Na D5 na 53. kilometru na trase Praha-Rozvadov je nehoda osobního auta, je tam překážka na vozovce a půjde se zvýšenou opatrností. Tak jestli někam jdete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockovej voraz.
2: Tak, rockeři, máme první hodinku rockového vrazu za sebou. Já doufám, že už jste všichni po obědě, že už jste klidní v práci, protože hlas vždycky, pak je z toho člověk akorát nervózní. My tady s kolegou zvedle z rádia jsme se tak synchronizovali, že jsme se objednali oba dva stejný oběd. Já ještě doufám, že spolu budeme mít stejnou menstruaci. A já vám pustím další hudba, nás čeká Katapult, Mr. Big, Pain, anebo Within Temptation.
0: Rock Radio.

0: To byly Katapult někdy příště. Rok 1986, alba Rock Deluxe. Tuhle tu písničku zná skoro každý, aspoň ten text. Někdy příště, tisíc předělávek jsme jako mladí na to dělali. Každý v hlavě určitě má nějaký ten text, na to nebudem to samozřejmě říkat. Víte, o čem mluvím. No a Katapulti vystupovali naposled, teďka 16. května v Lysí nad Labem, a od té doby se dali pauzu. Řekli, že uvidí, jestli ještě někdy budou vystupovat, tak uvidíme, jestli Olda a spol ještě někdy někam vyrazí, aby jsme ještě mohli vidět na život tu legendu. A já vám pustím další hudbu a nás čeká Mike Oldfield, Beatlebees, Škvoři anebo Green Day.
1: Máte špatný den? Buďte rádi, že se nemusíte stěhovat. Život je rok. www.stěhovaníkrbec.cz Kompletní stěhovací a vyklízecí služby.
2: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
6: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Jsem horská gorila z Ugandy.
8: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
7: Jsem horská gorila z Ugandy.
8: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
9: Tak co koupelna, hotová?
10: Sepeš.
9: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
10: Jo, všechno hotový.
9: A co odvětrávání? Kde je větrák?
10: Větrák, co?
9: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
11: Ventilatory.cz.
12: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
13: Carglass opraví, Carglass vymění.
14: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
15: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
14: Navádění letadel?
15: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
14: Technik ve věži?
15: Taky ne, občas je v tom napětí. Doslova.
14: Elektrikář?
15: Jo, přesně tak.
14: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracenaletišti.cz.
16: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
17: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
16: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
18: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.

0: Ale my na sebe po 18 rok rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach, ale pořádnej rockovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým rock rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokovýradio.cz.
1: Ahoj, jsem Miniřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
2: Rok má být tvrdej a beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz.

0: Mike Oldfield, Two Friends z roku 1984. Já jsem to neslyšel třeba 20 let, jsem to tady našel v Kamilově archivu, tak říkám, že vám to pustím, ať trošku zaspomínáme. No a ještě, když jsme u toho Kamila, tak Kamil dneska měl hvězdního hosta, byla jim zpěvačka Tania. Kamil s ní rozebral největší kariérní úspěchy, působení v Citronu, solový projekt a nový EPčko, také plány do budoucna a řeč byla o její proměně životní. Ona vlastně stala učitelkou interpretace na konzervatoři. Takže, když se vás tohle zajímá, tak se mrkněte na rockovýradio.cz, tam jsou podcasty a už tam je rozhovor s Taniou, s první ženou roku, tak si to poslechněte. A já vám pustím další hudbu, nás čeká Deep Purple, Alter Bridge anebo Dimitrija Lidice.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář,
3: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
8: Carglass opraví, Carglass vymění.
9: Xandria, symphonic metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy, tři epické kapely. Jeden večer, 15. říjen, Pražský distrikt.
10: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
11: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
12: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
11: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
12: Dýně si u nás můžete i koupit, na vaření i podzimní výzdobu.
11: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
12: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
11: Farma Vraňany, originál, který poznáte chuť.
13: Stavebniny Deck přináší mega akci. Nopová fólie Deck Dren 8 mm, nyní za skvělých 25 korun 90 haléřů, včetně DPH, za metr čtvereční. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 16. října. Tak si přijďte pro nopovou fólii Deck Dren za super cenu. Více na deck.cz.
14: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
15: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou.
16: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
17: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
18: Rock Radio. Co se děje?
3: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu a že je jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley. V kulturním domě barikádníků se staví se svojí Tak jdem dál tour. Jako host zahrají Loco Loco. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k punku, tak 9. října nemůže chybět v pražském Rock Café. Na akci God Save the Punk zahrají SPS a The Fialky. Punkový to bude taky v Modrý Opici v sobotu 10. Na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days, Driák, VVU, Posilový autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu District Symphonic metalová Xandria a spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Holubcová.

0: 24. června roku 42.
1: Rokovej voraz s Danem.

0: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
1: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
0: Navádění letadel?
1: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
0: Technik ve věži?
1: Taky ne, občas je v tom napětí, doslova.
0: Elektrikář?
1: Jo, přesně tak.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
2: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
2: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
4: Zatímco všichni ještě spí, ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. Jedeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí.
5: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
6: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
5: No nekecej.
6: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
7: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz.
8: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
9: Zedník,
10: malíř,
9: topenář,
10: podlahář.
9: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
11: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
9: Více informací na rekbyty.cz.
11: Rekbyty, záruka kvality.
12: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje David Račák. Ministr vnitra Lubomír Metnar odmítl na síti X kritiku první dámy Evy Pavlové ke komunálním volbám. Volební systém celé země se podle něj nebude měnit jen proto, že si prezident Petr Pavel naplánoval na termín voleb dovolenou. Jestli chce hrát otevřít debatu o internetových volbách, má to podle Metnara říct otevřeně. Rostoucí úroky u hypoték, jejichž průměrná nabídková sazba se šplhá už k 6%, rozhořčili ministryni financí Alenu Schillerovou. Banky podle ní přepínají strunu. Ministryně jim pohrozila, že by neměly být překvapené ohledně následků. Konkrétní však nebyla. No a český hokejový útočník Tomáš Hertl se v duelu proti Seattlu blízkl 4 body za 2 góly a 2 asistence. Pomohl tak Vegas k výhře 6-2. Na startu sezóny NHL je nejproduktivnějším Čechem.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude oblačno až polojasno, od jihu bude oblačnosti ubývat až na skoro jasno, nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Na silnici 360 obce Křižanov, obec okres Žďár nad Sázavou, jsou 2 havarovaná vozidla, dodávka s osobákem, je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh a je tam kyvadlový provoz jedním pruhem. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
3: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Rokovej voraz.
2: Tak, rokeři, jsme v poslední hodince rokovýho vorazu s Danem a já tady čtu článek, že Češi letos, nebo loni vypili nejmíň piva. A je tady anketa, kde nejčastěji konzumujete pivo. A je tady pivo nepijí v hospodě nebo doma, tak doma má 46%, v hospodě 30% a 23% má pivo nepijí. Kam ta doba spěje? Mladí už nesouloží a ještě pivo nepijou. Takhle nám to po 20 letech šlo dolů. Tam takhle kazej průměry. A já vám pustím Nazarety, Midnight Oil a My Chemical Romance.

0: Rakhine, dál se ptej, předělávka cover od Slade'u Far Far Away z roku 1995. No a my se jdeme podívat na fotbal, protože včera zakončila první část Ligy národů česká reprezentace s Anglií a my se o tom něco povíme ve výkopu.
1: Rock Radio, Danův výkop.
0: Tak, včera večer ve 20:45 Češi hráli v Anglii, prohráli 3-0, to se dalo čekat, Angličani jsou našláplí, myslím si, že to možná i celý vyhrajou, ze Španělskem to možná rozdaj. Ale Lewis Hall, obránce vlastně Newcastle United, kde chytá i Horníček, tak krásně nacentroval a Vláďa Coufal ve 27. minutě zavěsil. Škoda, že do vlastní brány, gol to byl hezkej. Takže 1-0 jsme prohrávali ve 40. minutě, Morgan Rogers přihrává Harry Kaneovi, Harry Kane 2-0. Tak jsem si říkal 2-0 ještě dobrý, to je hezký výsledek, pak jsme chvilku ještě měli nějaký náznaky, že by tam něco mohlo být. A pak Lewis Hall znova, Harry Kane, 57. minuta, gól. Jestli letos Harry Kane nevyhraje zlatý míč, tak už nikdy, protože tenhle ten frér za poslední několik zápasů, no celou zápasů, za tu celou sezónu, kolik on nastřelil už gólů, neskutečný, už snad lepší ani nebude. On už hlavně už je pokročilým věku, takže je to jeho poslední šance na zlatý míč. 4 zápasy jsme odehráli Ligy národů, 4 prohry, skóre 2-10, 2 góly jsme dali, 10 jsme dostali. Herní zlepšení tam je, jasně viditelný, konečně nás ty dinosauři netrénují, je tam takový ten lepší moderní styl. Líp hrajeme, nenakopáváme, kombinujeme, kluci chcou hrát fotbal, jde tam vidět trošku jako i lepší atmosféra, tak uvidíme, jak to bude vypadat dál. A já vám pustím nějakou hudbu, nás čekají Vysáči, POD, anebo Alice Cooper.
1: K novému Peugeotu parádní nákupy. Pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský.cz.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a Holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
4: Ne.
5: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
6: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá, odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou, výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz.
7: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka.
8: Stavebniny Dek přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shield s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na Dek.cz.
9: Ahoj, zdravíme posluchače Rock Rádia. My s Harlem jdeme dál a zveme vás na naše koncerty na 8. a 9. října do Prahy na Barču. Vstupenky koupíte v síti gooutout.net. Takže ještě jednou Harley 8. a 9. října v Praze na Barče. Tak jdem dál. Ahoj.
10: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
4: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
11: Znám lepší. Skla prostroje CZ.
4: Co?
11: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
4: Skla prostroje CZ.
11: Specialista na skla pro pracovní stroje.
12: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
13: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
14: Tak nečekejte. Jezděte.
15: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
16: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
17: Více na kopecký.cz.
18: Motokeci Marcela Herbolta.
19: Minulý víkend byl pro tuzemského sportovního fanouška výjeru štědrý, ať už do toho počítáme japonskou bednu Filipa Salače, výhru Honzy Kvěcha na legendární zlaté přilbě v Pardubicích a z téhož místa je i třetí velký úspěch. Poprvé se v závodě mistrovství světa, tentokrát ve flatreku, postavil další český reprezentant Ondřej Svědík na nejvyšší stupínek. Pro něj bylo vítězství na svítkovském oválu zvláště sladké, protože Pardubice jsou jeho domovským městem. I hned po závodě, když z něj emoce ještě příštily, si ale byl vědom toho, že hned za další týden čeká závod.
20: Zdravím všechny fanoušky motokeců. Dneska jsme tady v Pardubicích na mistrovství světa ve flatreku a povedlo se mi tady zvítězit, za co jsem hrozně rád. A tímto bych vás chtěl i pozvat na příští týden, kde mě můžete potkat v Praze na Markétě, kde jedeme poslední závod mistrovství České republiky. Tak přijďte zafandit.
19: Přesně tak, na pražské Markétě se letos naposledy u nás sejdou všichni ti, kdo mají rádi nejen flatrek, nebo jak se taky občas říká, americkou plochou dráhu, ale hlavně všichni příznivci motosportu. Snad bude přát i počasí a tu rozlučku s ostrou závodní sezónou si vychutnáme společně na plné pecky. A kdo ví, třeba zrovna v Praze Ondra dosáhne i na druhý domácí flatrekový titul v řadě. Na Markétě sobotu startujeme ve 14:30.
18: Rock Radio Motokeci.

0: Máte pocit, že vám v životě něco chybí? Chtěli byste si doma jen tak povrtávat, ale nemáte čím? Osušte oko, máme i pro vás slušnou vrtačku. Na vrtání zubů asi nebude úplně vhodná, ale nábytek, králíkárnu nebo nějaký nesmysl pro děcka, s ní složíte jedna báseň. A pokud si pro korunu necháte koleno vrtat, vlaďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabel třeba vyberou právě vás. Slušná vrtačka od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
1: Slušnou vrtačku vám přináší Stavmat stavebniny. Dodavatel výrobků Debex by Dembraven. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.

To byly Vysáči a Punkový království. Nechci, nechci, ale my chcem už jít pomalu domů, všichni z práce samozřejmě, už se většina z vás chystá, já už taky, protože mě čeká poslední 20 minut rokovýho obrazu a už to budu předávat na rokový odpoledne tady s klukama, s Petrem a s Kubou. Kluci tady zatím ve studiu ještě nejsou, tak za chvilku dorazej, tak to tady s těma užijte, já s vámi budu pomalu loučit a ještě vám zahraju nějakou hudbu. Zítra se uslyšíme, zítra naposled, v pátek s vámi bude Kamil místo mě. My jsme si to prohodili, já jsem byl v pondělí za něj, on jde v pátek za mě, takže já si udělám takový prodloužený víkend. Tak já vám pustím ještě Ozzy Osbourna, Alžbětu, anebo AC/DC. Tohle byl Rokový obraz s Danem, já jsem Dan Kotek, tak se mějte hezky a čau.

0: positive it is. Sounds a bit Tazi.
1: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
2: Co je? Funguj ty, křápe.
3: Já to musím dneska dodělat.
4: Kliknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
5: Voda je fajn. V létě na koupání, v zimě na hokej, dá se z ní uvařit pivo, ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz.
6: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
7: Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece. Hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
8: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
9: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
8: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
9: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
8: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
9: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
8: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
10: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
11: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
12: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
13: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
12: Check-in?
13: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
12: Recepční.
13: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
12: Bezpečnostní kontrola.
13: Přesně.
12: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
14: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
15: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
14: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
15: A můžete využít i výhodné financování.
14: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.

0: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.
1: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
2: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin' Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
3: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
4: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i do...

0: voda. Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagro i.cz.
2: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz.

0: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Maximální cena nafty, kterou denně určuje stát, zítra opět klesne. Litr bude stát nejvýše 47 korun a 23 haléřů. U benzínu se pak cena nezmění. Pumpy ho budou moci prodávat maximálně za 640 korun a 7 haléřů. Salmonelóza v Újezdu nad Lesy dál zaměstnává hygieniky. Počet evidovaných marodů už stoupl na 485. Nejde ale o nové případy. Číslo narostlo hlavně kvůli zpětnému dohledávání nakažených. Situaci přiblíží mluvčí pražské hygienické stanice Petra Batok.
1: Nemocniční péči v současnosti podle našich informací zůstává 5 pacientů. Epidemiologické šetření stále pokračuje. Jeho cílem je celou událost detailně zmapovat a nastavit opatření, která zabrání dalšímu šíření nebo opakování podobné situace.
0: Laboratorně potvrzených je zatím 272 případů. Celkem bylo kvůli nákaze hospitalizováno 103 lidí. Vědci objevili na jižní Moravě dva v Česku dosud neznámé druhy pavouků. Při monitoringu mokřadů nalezli na slanisku Kmanec rybníčky u Rakvic skákavku. Na kosteliskách u Dubňan pak objevili vzácnou snovačku. O nálezech informovala brněnská Masarykova univerzita. Silničáři se pustili do oprav dálnice D5. Práce probíhají mezi 88. a 94. kilometrem od Líní u Plzně do Nýřan. Zavřená je levá polovina ve směru na Plzeň. Provoz je sveden na pravou půlku, kde se jezdí jedním pruhem na Plzeň a dvěma na Rozvadov. První polovina oprav potrvá do konce listopadu, druhá pak od jara do léta. Tolik zprávy, pěkný den.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Dnešní teploty jsou někde mezi 19 až 23 stupni a s oblačností to není nějak dramatický, trošku víc zamračeno je na východě, takže Morava a Slezsko, ale je tam taky o něco tepleji, kolem 23 stupňů třeba na jižní Moravě. Naopak na západě, to znamená v Čechách, tak tam je lehce chladněji kolem těch 19, ale zase o to víc sluníčka. Přes večerní teploty by mělo oblačnosti ubývat a měla by být lehce jasná noc a i zítřek začne na většině území tak jako polojasně, ale během odpoledních hodin se bude zatahovat, no a na většině území nás během zítřka čeká nějaký déšť nebo aspoň přehánka a velmi výjimečně dokonce i bouřky. Teploty ale zůstanou kolem té dvacítky.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: Podíváme se ještě na silnice. Ve Valašském Meziříčí na Vsetinské ulici, tak tam do sebe vrazili dva osobáky. Je to asi bez zranění, ale vzniká tam kolona kolem 100 metrů už má, takže bejt váma, tak se vyhnu v Vsetinské ulici ve Valašském Meziříčí. V Brně, tak tam se bouralo v Sedláčkově ulici u prodejny Byla. Jsou to taky dva osobáky v sobě, projedete, ale s opatrností. V Jindřichovém Hradci, tak tam se srazil osobák s vozidlem záchranné služby. Je to v Růžové ulici, tam si dejte pozor. A na Pražských Vinohradech, tak tam to je křižovatka Lucemburský a Baranovy ulice, kde se srazily dva osobáky.
2: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockový odpoledne.
3: Rokový odpoledne právě startuje, máme už skoro 5 minut po 15. hodině, takže já to nebudu nějak zdržovat, jestli jste náhodou třeba teďka na cestě z práce, anebo už vyhlížíte třeba obsluhu s nějakým nápojem, že třeba nás slyšíte v hospodě nebo někde, no tak vás samozřejmě zdravíme a speciálně dnešní vysílání bych chtěl věnovat všem, kteří už mají nakoupený aspoň jeden vánoční dárek, protože normálně znám takový lidi, vím, že takový jsou, že už od začátku října začínají schánět vánoční dárky. Tak jestli mezi vámi jsou posluchači Rádia, no tak samozřejmě dneska to máte speciálně takhle věnovaný. Každopádně, jako na běžícím páse už se samozřejmě blíží další muzika na Rock Rádiu. Kimball a Jameson budou za chvilku, taky Offspring, Royal Republic a teď právě s peckou běžící pás přichází kapela Divokej Bill.

0: Bobby Kimball a Jimmy Jameson právě teď dohráli na Rock Rádiu. 15 hodin 18 minut, no a vy, co posloucháte pravidelně, tak moc dobře víte, že tady to je ten čas, kdy vyhlašujeme rozdávačku takzvaně. Jo, hele, my, jak se tady prostě slyšíme každý den, tak už tomu můžeme říkat i takhle klidně ve zkratkách. No prostě na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Rozdáváme lístky na spoustu různých koncertů a tenhle týden tady máme Harley. Harley totiž jede svůj tour teďka společně s kapelou Loco Loco, hraje některé koncerty. No a to celý tour se jmenuje Tak jsme tady. No a ty lístky jsou taky tady, ale už by tady neměly být. Já se jich potřebuju zbavit a to znamená, že jestli vy chcete vyrazit na kapelu Harley, a to buď 15. října do Plzně, anebo 16. října do Ústí nad Orlicí, tak si otevřete Facebooky, najděte si stránku Rock Rádia a tam do zprávy Rock Rádiu napište, že zrovna vy si přejete ty lístky. Můžete tam klidně napsat, koho si chcete vzít sebou, nebo něco, co by mě tak jako přesvědčilo a přiklonilo trošku tu misku vah na vaši stranu. No, ideálně tam ještě taky napište, na který z těch koncertů chcete jít, jestli právě Plzeň 15. anebo Ústí nad Orlicí 16. No a ještě v úplně ideálním případě tam napíšete i svoje telefonní číslo, protože s tím, koho vyberu, bych si moc rád za hodinu a něco zavolal. Takže doufám, že se tady uslyšíme za hodinu a doufám, že vás bude psát hodně. No a vy samozřejmě doufáte, že já přestanu kecat a taky už zase pustím nějaký pecky. Je mi to úplně jasný. Bude Hailstone, taky Komunál pod maskou Klauna, no a taky U2 Where the Streets Have No Name.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
4: Voda je fajn. V létě na koupání, v zimě na hokej, dá se z ní uvařit pivo, ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz.
5: Ahoj. Jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
9: Tak nečekejte, jezděte!
10: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
11: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
12: Více na kopecký.cz.
13: Jsem horská gorila z Ugandy.
14: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
13: Jsem horská gorila z Ugandy.
14: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
15: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva Crema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
16: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.

0: Pátá pevniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz

hlasu záleží. Do sobotního rokovýho referenda míří další várka novinek. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou One Assassination Under God Chapter 2. Za nima Rolling Stones a jejich Foreign Tongues. A do třetice tu máme Seven Dust s deskou One. Hlasujte na našem webu rokovýradio.cz. Vyberte si rokový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rokový referendum. Na vašem hlasu záleží.

0: Kapela Journey a tahle ta epická záležitost Separate Ways, samozřejmě starí rockeři to znají velmi dobře a no vlastně dětská a řekl bych celkově mladší generace tuhle pecku mohla objevit nedávno díky seriálu Stranger Things, kde se objevila v takový zajímavý úpravě. No a když už jsme ale u těch klasických věcí, tak klasických rockových věcí, tak jedna taková klasická rocková záležitost se blíží a bude se konat už 7. listopadu ve Zlíně ve sportovní hale Datart. Rock Radio totiž slaví svoje 18. narozeniny. My tam budeme u toho, respektive spousta lidí z Rock Rádia bude u toho. Hlavně vy budete u toho, protože, hele, na rovinu, bez těch posluchačů by to rádio bylo úplně k ničemu. Takže je to vlastně takový způsob, jak vám chceme poděkovat za to, že nás posloucháte celý rok a chceme pro vás uspořádat takovou party, na kterou vás tímto srdečně zveme. Kdybyste se chtěli podívat na web na rockovýradio.cz, najdete tam různé informace, třeba jak se dostat k lístkům, co vás tam taky všechno čeká, že tam budou slušní rockerky, že tam bude křest dvou kalendářů, no a spousta jiných zajímavých věcí, ale nedozvíte se line-up, co tam bude za kapely, protože je taková jako nápověda obrázková, možná jste ji viděli i na sociálních sítích, ale my máme ve zvyku tohleto tajit až do poslední chvíle, respektive jenom tak naznačovat, no samozřejmě vy, co se vyznáte, tak už určitě dávno víte, který tři kapely, který znáte z Rock Rádia, tam budou hrát. No každopádně můžete si už teď získat lístky, protože čím dřív, tak tím budou samozřejmě výhodnější.
1: Padají vám vlasy? Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin, doping pro vaše vlasy.
0: Teď už si dáme Nirvánu, taky Tania, která tady ráno byla na rozhovoru, no ale taky to všechno otevře za chvilku Bon Jovi, It's My Life.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Sleva 20%.
4: Nová sedačka, stůl i šatní skříně. To se nám Baru povedlo, jako z katalogu.
3: Viď a všechno za hubičku. Díky Baumaxu. Zastavte se v Baumaxu pro nový nábytek. Do konce října se slevou až 20%.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
7: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
9: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
10: No, říkala, že nic nechce.
9: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
10: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
11: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
10: Romantickou večeři.
11: Pobyt pro dva.
10: House running.
11: Jízdu v supersportu.
10: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
11: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
10: Nejlepší zážitky hledejte na
12: firmanazážitky.cz.
13: Proč se culíš?
14: Protože budeme krásný.
13: To už přece jsme.
14: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
13: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce.
14: Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
15: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
16: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
17: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
5: Tak takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz.
18: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
19: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
20: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
19: Těšíme se na vás.
21: Rock Radio, co se děje?
22: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu a že je jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley. V kulturním domě barikádníků se staví se svojí Tak jdem dál tour. Jako host zahrají Loco Loco. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k punku, tak 9. října nemůže chybět v pražském Rock Café. Na akci God Save the Punk zahrají SPS a The Fialky. Punkový to bude taky v Modrý Opici v sobotu 10. Na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days, Driák, VVU, Posilový autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu District Symphonic metalová Xandria a spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Holubcová.

0: nový plot mám.
1: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Tlačíš?
3: Tlačím, ale moc to nejde.
2: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
3: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
2: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
4: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
5: No jasně, z MND to jde.
4: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

0: Banka.
1: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
2: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
3: To je Domanský.
2: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
4: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockoviradio.cz.

0: zprávy.
1: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Městům chybí odborní pracovníci na úřadech. Někde je hledají i několik let. Jde třeba o místa na stavebních nebo investičních odborech nebo v sociální péči o ohrožené děti. Podle radnic jsou důvodem tabulkové platy, kvalifikační požadavky a obavy uchazečů z odpovědnosti spojené s výkonem úřední práce. Prezident Petr Pavel zatím nepřehodnotil své rozhodnutí nezúčastnit se komunálních voleb. Hlava státu minulý týden oznámila, že ve volbách kvůli soukromé zahraniční cestě hlasovat nebude. Pavlovu neúčast kritizují vládní politici i opozice. Političtí představitelé by podle nich měli jít příkladem. U bohunického kampusu v Brně vznikne nový parkovací dům. Město už začalo hledat firmu, která ho postaví na místě současného parkoviště mezi ulicemi Bítežská a Akademická. Co všechno bude součástí prací, prozradí mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.
2: Mimo samotnou stavbu bude součástí projektu také úprava okolních komunikací, přibude zde zeleň, vznikne nový parkovací systém anebo výtah. A samotná stavba by mohla začít příští rok a dokončena by měla být v roce 2029.
1: Nový prostor nabídne více než 600 míst. Farmáři ve Francii přišli se zajímavým nápadem, jak ulevit svému rozpočtu. Po letošním letním suchu musí třeba mimo jiné více utrácet za krmivo. Někteří zemědělci proto místo koupě volí pronájem krav. Díky tomu si dokáží udržet finanční rezervu a můžou dál investovat do svých farem. Tolik zprávy, hezký den.
0: Rock Radio. Počasí.
3: Teploty máme dneska někde mezi 19 a 23 stupni a trošku víc oblačnosti je na Moravě než v Čechách, ale během odpoledních a večerních hodin už by se ta oblačnost měla uklidňovat a mělo by se trošku víc rozjasnit na večer. Přes noc bude asi 7 stupňů a zítřek začne na většině území polojasně, ale během odpoledních a hlavně večerních hodin už by se mělo zatahovat a taky by měl přijít déšť nebo aspoň přehánky. No a na východě republiky by se mohly výjimečně objevit taky bouřky. Jinak teploty ale zůstanou poměrně vysoko, ještě na začátek října bude to kolem tý 21.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: Dejte si pozor, osel na vozovce se nachází na silnici 65 mezi Jabloncem a Rychnovem. Je to opravdu to zvíře oselné, že by nějaký řidič tam, těch je všude dost. V Trhových Svinech u Českých Budějovic do sebe vrazil osobák s autobusem, stalo se to na Třebíského ulici. A v Ústí nad Labem tam se bouralo na Masarykově ulici, tam jsou dva osobáky v sobě. A záchranáři ještě taky zasahují na silnici 57, která vede ze Vsetína na sever. Konkrétně se dva osobáky totiž srazily na průjezdu obcí Semetín.
4: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Rock Radio. Rockový odpoledne.
3: Pokračujeme dál v rokovém odpolední, s vámi Kuba Vaňas. Doufám, že se máte všichni krásně a že už jste třeba i dorazili domů z práce, už vás nečekají žádný povinnosti a samý příjemný věci. No a jestli si chcete ten den a hlavně to odpoledne ještě víc příjemnit, tak co takhle dva lístky na Harleje? Já tady totiž mám a to dokonce na Plzeň 15. října anebo na Ústí nad Orlicí 16. října, tam totiž kapela Harley bude ještě s kapelou Loco Loco, budou tam v rámci svého turné. No a jestli vy tam chcete být taky, tak stačí jenom, abyste napsali na Facebooku do zprávy Rock Radia, že právě vy chcete tyhle ty lístky získat. A to je vlastně všechno. Nepotřebujete vůbec nic na nic odpovídat, něco vyplňovat. Prostě jenom napište, že chcete lístky, klidně nějaký info k tomu. A napište telefonní číslo, abych vám mohl v této hodině zavolat, protože právě po telefonu si s váma povídáme úplně nejradši. No teď už ale každopádně další rocková muzika. Budou tady Red Hoti a jejich Snow. Tři sestry, život už je takovej, Fallout Boy za chvilku s Johnem Mayerem a jejich verze Beat It od Michaela Jacksona. Ale tady to je naprosto fantastická záležitost s názvem You Could Be Mine, Guns N' Roses.

0: Právě teďka dohrávají Red Hoti na Rock Rádiu. 16 hodin 21 minut k tomu, no a jestli jste poslouchali ráno, tak vlastně nepotřebujete poslouchat teď, protože já chci mluvit o tom, že v 9 tady byla Tania. Tahle legendární zpěvačka spojená nejenom s kapelou Citron, ale taky samozřejmě velmi plodná ve vlastní tvorbě, třeba vydala teďka svoje EPčko Plamen, tak ta tady si povídala s Kamilem, řešili třeba na co ona je nejvíc hrdá ve svojí kariéře, nebo jaký to je vlastně učit na konzervatoři, jaký má třeba názor na nastupující generace muzikantů a zpěváků a zpěvaček, no a taky se bavili o tom třeba, jak se hrajou koncerty, jestli spíš preferuje hrát ty starší písničky, které lidi znají, anebo zase naopak ty novější, které teďka nedávno vznikly, takže k ním má zase trošku jiný vztah. No, prostě jestli si to chcete celý poslechnout, tak běžte na www.rockoviradio.cz a v sekci podcasty tam je hvězdný host Rock Rádia. No a právě tenhle ten rozhovor s Taniou už má pořadový číslo 152. Tolik rozhovorů už tady proběhlo, všechny si je můžete poslechnout, všechny mají tak jako do půl hodinky, takže je to krásný poslouchání a navíc velmi dobrý způsob, jak se podívat tak jako za oponu nebo pod pokličku, abyste věděli, jak to vlastně chodí v tom rockovém světě. Každopádně teď už budeme pokračovat dál. Five Finger Death Punch nás čekají ještě s Robem Halfordem z Judas Priest, tak tahle věc bude určitě super. Harley, ty si zahrajem už za chvilku, no a Goo Goo Dolls, Iris, tahle ta romantická úžasná věc, tak s touto celý odevřem.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
1: No nekecej.
3: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
4: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
5: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
8: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Xandria, symfonik metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy, tři epické kapely, jeden večer, 15. říjen, Pražský distrikt.
10: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
11: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
10: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
11: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
10: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
11: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
10: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
12: 每一件漂亮的T恤条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
13: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
14: Sakra!
15: Za tohle lidé dělají za tohle rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem.
12: Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na praha@healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů.
14: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
16: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.

0: ale my na sebe po 18 Rock Rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach, ale pořádnej rockovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým Rock Rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokovýradio.cz.
1: Ahoj, jsem Minijeřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na minijeřábzlín.cz.
2: Rok má být tvrdej. A beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz.

0: Pořádně tvrdý zvuk, no ale tak co jiného čekat, když se spojí Five Finger Death Punch dohromady s Robem Halfordem, což je samozřejmě hlas kapely Judas Priest. Za malou chvilku se dozvíme, kdo vyrazí na Harley, protože právě na ně rozdáváme.
1: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
2: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Ale, copak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.

0: stav webniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
6: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
5: Informační služby?
6: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
5: Kavárna?
6: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
5: Salonek?
6: Správně, uhodlo si.
5: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
7: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
8: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
7: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
9: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbol. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte Motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Radio.
10: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. spedit.cz/kariéra.
11: Jste připraveni obklopit se podzimním hygge? V Jisku nabízíme široký sortiment bytového textilu, dekorací a doplňků i nábytku, se kterými vykouzlíte tu správnou hřejivou atmosféru. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujeme novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
13: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
12: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
13: No, to by šlo.
12: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
14: Mami, já mám řidičák.
15: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
16: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
17: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší dvou let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
18: Rock Radio. Tenhle týden rozdáváme na kapelu Harley, která bude hrát v Plzni 15.10. a taky v Ústí nad Orlicí 16.10. No a právě do Plzně půjde Jirka. Nazdar, já tě zdravím.
19: Ahoj, tady Jirka, čau.
18: Čau, no tak prosím tě, ty jsi mi napsal krásnou zprávu, že tam na Harley do Plzně bereš svoje děti, protože je to taková součást rokový výchovy, je to tak?
19: No je to tak, dcerka je úplně žere a malej ten se prostě přidává, no. A takhle je to skvělý, že jsem to vyhrál, protože to dám právě, že mojí Elišce k narozkám.
18: Hezky.
19: Ta nás teď neposlouchá, takže to bude překvápko.
18: No tak výborně.
19: A malej ten se sveze taky a já si hold lístek koupím, no, takže...
18: No tak ale víš co, tak to seš takový správný táta, že se takhle obětuješ.
19: bude to oběť veliká, popravdě.
18: Aha, ale... není to úplně tvůj šálek kávy, říkáš, jo?
19: Jako rock, jo, ale spíš takový ten black metal, no. Aha. Takže...
18: No tak hele, víš co, třeba tě pak zase, já nevím, za 10 let, až budou mít nějaký svoje prachy, tak tě děcka vezmou na nějaký koncert na oplátku, ne?
19: No, tak jo, tak teďka chci, aby to poslouchali teda.
18: Dobře, já ti pak klidně pošlu záznam, ať máš nějaký důkazní materiál. Super, hele Jirko, tak pozdravuj děti a že přejeme Elišce všichni všechno nejkrásnější k narozeninám a užijte si Harley a měj se pěkně.
19: No, má za měsíc právě, takže to se krásně hodí.
18: No tak to je perfektní,
19: úplně,
18: dobrý.
19: To se krásně hodí.
18: Tak moc pozdravuj, hele, čau, čau.
19: Mějte se krásně, jste super rádio, díky.
18: Díky, čau.
5: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme od rána do večera slušnej rock.
18: Tak Takhle to někdy taky chodí, black metalový táta, rockový děti a všichni společně chodí na koncerty, no teď je to naprosto perfektní. No a všichni se taky společně samozřejmě potkávají tady na téhletý frekvenci, kde právě teď posloucháte. Na Rock Rádiu rozdáváme i muziku Škvoři, Three Doors Down, anebo právě teď Halloween a jejich This is Tokyo.

0: Hliník,
1: malíř,
0: topenář,
1: podlahář.
0: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
0: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rekbyty, záruka kvality.
3: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
4: vybrat dobrý materiál
3: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
5: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
6: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
5: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
6: A můžete využít i výhodné financování.
5: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
7: Řekni třikrát, strč prsk, skrk.
8: Znám lepší. Skla prostroje, Skla prostroje, Skla prostroje.cz.
7: Co?
8: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
7: Skla prostroje.cz.
8: Specialista na skla pro pracovní stroje.
9: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
10: Promění.
9: A v novou sukínku?
10: Promění.
9: A v paraplíčko?
10: Promění.
9: I na obal pro pastelky?
10: I v obal.
9: A v baťůžek?
10: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
11: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
9: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
10: Běž už.
11: Více na cestaodpadu.cz.
12: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus, se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
13: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.

0: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Za prvních 9 měsíců letošního roku zemřelo na české železnici 130 lidí. Meziročně je to o 33 méně. Většina z nich, 114, zemřela při srážce s vlakem. Ubylo i mimořádných událostí na přejezdech. Těch bylo 102, což je o 7 méně. Vyplývá to ze statistiky na webu Drážní inspekce. Ochránci přírody a dobrovolníci pokračují v záchraně škeblí na březích Slapské přehrady. Dosud jich vrátili do vody přes 70 tisíc. Do akce se zapojilo více než 520 dobrovolníků. Důvodem záchrany je upouštění nádrže kvůli hydrologickému suchu. Stavebnictví v srpnu oslabilo, naopak průmyslová produkce v Česku rostla. Dneska o tom informoval Český statistický úřad. Podrobnosti k průmyslové výrobě přidá Radek Matějka.
1: Růst průmyslové produkce pokračoval i v srpnu, a to i přes vliv celozávodních dovolených v automobilovém průmyslu. Nejvíce růst podpořila výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení, kde došlo k dokončení dlouhodobých zakázek na výrobu kolejových vozidel.
0: Já dodám, že zahraniční obchod byl v srpnu stejně jako v červenci ve schodku. Judistka Renata Zachová získala na světovém šampionátu v kategorii do 63 kg bronz. Dvojnásobná mistryně Evropy na šampionátu v Baku udolala v prodloužení duelu o třetí místo Maďarku Kryzaovou a vybojovala první světový cenný kov. Medaili z mistrovství světa veze jako druhá česká judistka. Před ní rovněž bronz slavila Michaela Wernerová v roce 1999. Ze zpráv je to všechno, pěkný den.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Dneska se to počasí ještě drží na docela příjemných teplotách. Máme něco kolem 20 stupňů v průměru. Na Moravě a hlavně na jižní Moravě je trochu teplej, tam je to až ke 23. Naopak na severozápadě Čech, tak tam je to jenom tak mezi 18 a 19. Jinak na východě je taky trošku víc oblačnosti, ale během večera by se to nebe mělo trošku víc vyčistit. A takže večer a přes noc by mělo být hlavně jasno a taky 7 stupňů. Takže poměrně chladná noc nás čeká. No a čtvrteční teploty se budou pohybovat zhruba podobně jako dneska mezi těma 19 až 24 stupni, ale k tomu během odpoledních a večerních hodin přijde trošku zvýšená oblačnost, no a hlavně déšť nebo aspoň přehánky a na východě republiky dokonce možná i nějaký bouřky.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: Sluneční počasí ale bohužel trošku kazí ty nehody, které se v něm stávají. V Karviní tak tam se bouralo u kruhového objezdu na Žižkově ulici. Je to srážka dvou osobáků, která tam blokuje provoz. V Českých Budějovicích tak tam na Novohradské ulici u dopravního podniku bourali dva osobáky. Na silnici 38, která vede mezi Jihlavou a Moravskýma Budějovicema, tak tam zhruba u Svojkovic do sebe narazila dodávka s osobákem a na místě zasahují záchranáři, takže se buď místu vyhněte, anebo počítejte i s nějakým zdržením. No a jinak právě kvůli tomu slunečnímu počasí zřejmě ho využívají motorkáři na jednu z posledních jízd sezóny. S tím se bohužel taky pojí spousta nehod motocyklů, o kterých tady čtu. Jedna se třeba stala v Písku na Husově náměstí, ale motorky bouraly bohužel taky u Jičína nebo na kraji Budějovic. Prosím vás, dávejte na sebe pozor. I vy jednostopí kamarádi.
4: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
2: Rock Radio. Rockový odpoledne.
3: Rokový odpoledne pokračuje i 3 minuty po 17. hodině. Od mikrofonu vás zdraví Kuba Vaňas. Doufám, že se máte nádherně a užíváte si tohleto krásné sluneční odpoledne, dokud je ještě světlo, než nám za nějakou chvíli zase změní čas a budou se blížit Vánoce a budeme nakupovat dárky a obalovat kapra a péct cukroví a všechny tyhle ty věci. No, kamarádi, důležitější věc je, že dneska samozřejmě slavíme taky svátek opáté a dneska slaví svátek Justýna. Všechny Justýny, všem přejeme všecko nejkrásnější. Překlad toho jména, možná jste nevěděli, z latiny, znamená spravedlivá. No tak všechny Justýny, ať jste nebo nejste spravedliví, tak vám přejeme všecko nejhezčí a nejkrásnější. No aby to právě bylo spravedlivý, tak nejenom vám věnujeme další nářez rockovej. Bude Honza Křížek, taky Iron Maiden, anebo právě teď Steel Panther, The Burden of Being Wonderful.

0: Bye Bye Beautiful od Nightwish dohrálo na Rock Radio 17 hodin a už skoro 20 minut. Bye Bye Beautiful s Bohem Krásko, tak by se vlastně dalo i rozloučit s kapelou Queen, protože teď se objevila informace, že Brian May se vyjádřil, že vlastně už nechce vůbec jako koncertovat, respektive nechce už vůbec jezdit šňůry, on jako koncerty by ještě jako nezavrhnul, pořád ho baví živý hraní, pořád miluje muziku, ale zároveň vlastně si jako říkal, tyjo, furt jezdím po světě, když se náhodou někdy potřebuju věnovat rodině nebo takhle, tak nemůžu jen tak na otočku jet domů, musím prostě dodržovat všechny možné závazky, co mám. A tak vlastně se teďka vyjádřil v jednom rozhovoru, že 50 let tur, vlastně těch turné stačilo a že pokud teda lidi budou chtít vidět nějaký koncert Queen, takže by se dalo vymyslet něco takového, jako když, nevím, v Las Vegas dělají takový ty věci, že třeba měsíc hraje, já nevím, každý druhý večer, pořád na stejném místě ta kapela. A když je někdo chce vidět, tak musí přijet za nima. Takový to rezidenční hraní se tomu říká. No tak něco takového se ještě představit umí, ale říkal jako, abych se prej budil každý ráno na jiném hotelu a cítil se tam jak ve vězení, tak na to už si přijdu přece jenom trochu starý. 50 let stačilo a zároveň mám ještě vnoučata a spoustu astrofyziky, který se chci věnovat, takže samozřejmě u Briana Maye to naprosto chápeme, on má tak široce rozkročeno a to se nebavím jenom o jeho kytarovém postoji, ale samozřejmě to, že se věnuje spoustě různých věcí, no tak věříme, že po těch 50 letech si opravdu zaslouží si trochu odpočinout, ale zároveň trošku doufáme, že ho ještě společně s partou z kapely Queen uvidíme. Teď každopádně už se pojďme posunout dál na další muziku. Foo Fighters budou taky Battle Beast anebo Kabáti a jejich Starý bar.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník,
4: malíř,
3: topenář,
4: podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
5: Rekbyty, záruka kvality.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. 1+1. Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na Dek.cz.
7: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu, Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz, jednička na trhu letenek.
9: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagr-i, brds.cz.
10: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu, nemáš nějakou radu?
11: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
10: Kazbet? A v čem jsou jiný?
11: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
10: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
12: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
13: Jsem horská gorila z Ugandy.
14: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
13: Jsem horská gorila z Ugandy.
14: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
15: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
16: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
15: Dnes musíte vybrat.
16: Mám tady pro vás předvýběr a
15: rozšíříme výběr.
16: Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
15: Ale je to na
17: vás.
4: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
17: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Stodůlkách nebo na ok-seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
18: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
19: Tak nečekejte, jezděte!
20: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
21: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
20: Více na kopecký.cz.

Máte pocit, že vám v životě něco chybí? Chtěli byste si doma jen tak povrtávat, ale nemáte čím? Oslušte oko, máme i pro vás. Slušnou vrtačku. Na vrtání zubů asi nebude úplně vhodná, ale nábytek, králíkárnu nebo nějaký nesmysl pro děcka, s ní složíte jedna báseň. A pokud si pro korunu necháte koleno vrtat, laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd.

0: Foo Fighters dohráli s touhletou peckou Pretender, která, i když nechcete, tak vás naprosto rozparádí, rozproudí a roztančí. No a to je samozřejmě ten správný stav, v jakém chcete být. I následující dvě hodiny, protože až dorazí Jirka Vajgis alias Kapitán, tak budete potřebovat všechnu svoji energii. No za prvý, abyste mu zavolali do studia nebo napsali, no ale samozřejmě, abyste pak dál křepčili a užívali si ty skladby, které vy si budete přát a on vám je zahraje. Už se to blíží, rok na přání takhle funguje, to vy moc dobře víte. No a taky, kdo se blíží další a tady klika, tady dveře práskly, táta vchází do dveří. Nazdar, seš tu, máš správný mikrofon, jo, je to tak.
1: Hrej si, tu máš kohouta.
0: No tak prosím tě, my jsme se neviděli asi týden.
1: No jasně, no to je pravda.
0: Máš se výborně?
1: Hele, tak nějak, no, jo.
0: Jo, tak super, hele, seš takovej zadejchaný, to si běžel po schodech?
1: Ne, dával si kardio? To jsem běžel.

0: metra.
1: Z metra, ty jsi takovejhle normálně, že si dáváš kombinovaný trénink, teda, ano, takže ano. Jako metro plus kardio, to je vlastně dobrý, že se takhle staráš o svoje zdraví, ano. O srdce a tak.
0: No, byl jsem na té Jižní Moravě o víkendu, mm-hmm. A jak jsem, já nevím, jestli jsem to říkal v rádiu, ale mě strašně potěšilo, protože ten kámoš, se kterým jsem tam byl, tak má 3 dcerky z Plzně, mm-hmm. A víš, jak mě oslovovali?
1: Nevím.
0: Strecu,
1: je strecu, to je hezký, Ježíš, ta Morava ještě, je v tomhle nádherná.
0: Ještě ta malá holčička, když se říká strecu, to je
1: krásný. To je moc pěkný. Je, no tak zdravíme samozřejmě na Jižní Moravu všecky streci, aj tety. A třeba nám můžete napsat taky, ne, tož, co byste si chtěli nechat zahrát,
0: ano,
1: ale.
0: Ano.
1: No a takhle to tady funguje, prostě vy moc dobře víte, kam volat, kam psát, takže je to úplně jasný. No a Doga, Revolution Renaissance anebo Linkin Park, to jsou věci, se kterýma já se s váma rozloučím pro dnešek, no a zítra po zítří už zase rokový odpoledne s Péťou. Mějte se skvěle, čus.
2: Ahoj. Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.
3: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
4: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
5: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin' Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
6: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
7: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
6: Salonky.
7: Ne, čistota je pro nás úplný základ.
6: Úklid.
7: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
6: Ha, kuchař.
7: Správně.
6: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
8: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: banka.
1: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
2: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
3: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Máte špatný den? Buďte rádi, že se nemusíte stěhovat. Život je rok. www.stěhovaníkrbec.cz. Kompletní stěhovací a vyklízecí služby.
6: Vyber si ze široké nabídky Direkt Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direkt Auto. A to i v Direkt Auto Kladno a Horní Počernice. Direkt Auto.cz. Direkt Auto. Konečně férový autobazar.
7: Rock Radio. Co se děje?
8: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu. A že je jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley. V kulturním domě barikádníků se staví se svojí Tak jdem dál tour. Jako host zahrají Loco Loco. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k punku, tak 9. října nemůže chybět v pražském Rock Café. Na akci God Save the Punk zahrají SPS a The Fialky. Punkový to bude taky v Modrý Opici v sobotu 10. Na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days, Driák, VVU, Posilový autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu District Symphonic metalová Xandria a spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Holubcová.

0: ale co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
1: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
2: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
3: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
4: Znám lepší. Skla prostroje CZ.
3: Co?
4: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
3: Skla prostroje CZ.
4: Specialista na skla pro pracovní stroje.
5: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
6: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
7: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
8: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
7: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
9: K novému Peugeotu parádní nákupy. Pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský.cz.
10: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. V komunálních volbách voličský průkaz neplatí. Hlasovat můžete jen v obci, kde máte trvalé bydliště. Ve volební místnosti vám pak stačí občanský průkaz nebo pas. Jak je to s volbami do Senátu, vysvětlí mluvčí rezortu vnitra Adam Rézler.
1: Na voličský průkaz je však možné hlasovat ve volbách do Senátu, ale pouze v rámci volebního obvodu, ve kterém má volič trvalé bydliště a ve kterém probíhají volby. Volič, který nebydlí v Česku a voličský průkaz mu na jeho žádost vydal zastupitelský úřad, může hlasovat kdekoliv na území České republiky, kde probíhají volby do Senátu.
0: Ve volební místnosti zároveň obdrží úplnou sadu hlasovacích lístků. Břehy Dolní Novomlýnské nádrže pod Pálovou obsadilo 100 rybářských týmů. Koná se tu evropský šampionát v lovu kaprů. Trvá 142 hodin a závodníci chytají non-stop 24 hodin denně. Kromě Čechů dorazili i rybáři z Polska, Slovenska, ale i Vietnamu nebo Nového Zélandu, jak napsali Novinky.cz. Nepál ukončil pátrání po obětech ničivých povodní z konce srpna. Nicméně dál zůstává pohřešováno více než 5200 lidí, mezi nimi i stovky cizinců. Povodně 26. srpna zasáhly téměř 33 tisíc lidí a poškodili nebo zničili přibližně 7,5 tisíce domů. Hned dvě předehrávky načnou program 9. kola hokejové extraligy. Pražská Sparta změří síly s brněnskou Kometou. Oba giganti si budou chtít po nepřesvědčivém vstupu do sezóny zlepšit chuť. Hrát se bude zítra v 6:30 večer. Ze zpráv je to všechno, hezký večer.
2: Rock Radio, počasí.
3: Děkuji ti, drahá, za zprávy a pojďme se podívat, co nám opět přinesl Český hydrometeorologický ústav za předpověď na zítřek, který na čtvrtek měl by být oblačno až zataženo. Zpočátku čekáme místy i polojasno a v západní polovině Čech ojediněle s deštěm nebo přehánkami. Během odpoledne a večera se od západu srážky postupně vyskytnou na celém území a na východě i jihovýchodě ojediněle i bouřky. Později večer budou v západní polovině Čech srážky a částečně i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty na západě a severu 20 stupňů, jinak 23 na jižní Moravě samozřejmě 25, no a v 1000 metrech na horách 15 stupňů Celsia.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio Doprava.
3: Začneme ulicí Horskou, v obci Hostinné, okres Trutnov, dvakrát osobák, v sobě bez zranění, ale s komplikacemi, a v Patočkově ulici v Praze taky dvakrát osobák, to samý, no a v ulici Frištátská ve Zlíně opět dvě osobní auta v sobě, je to naštěstí bez zranění, ať jedete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv, buďte opatrní, oči na šťopkách a hlavně doražte v pořádku.
2: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Rock na psání.
3: Ahoj, námořníci! Máme skoro 3 minutky po 18. hodině, je tu středa. No a víte, co je tam třeba? Tak než to opět logisticky provedeme po večerech, tak se na to samozřejmě naladíme, protože taková předehra je taky samozřejmě důležitá, aby všechno fungovalo správně. No a od toho tu máme středeční rok na přání, který je věnovaný hlavně lidem, kteří si na sebe chtějí udělat čas takhle při středě. Takže přátelé, 2 hodinky roku na přání jsou vaše. Volejte mi do kapitánský kajuty na 7258444424. Pište na Messenger do mailu a úvodem si dáme skupinu fešáků Rolling Stones s jejich klasickou otázkou: neviděl někdo moje báby? No a během týhle 4,5 minutovky koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Juhu!

0: Tak jo, přátelé, tak až ty baby někdo potkáte, tak řekněte fešákům, kde jsou. Každopádně Rolling Stone za náma, před náma první píseň, s kterou to dneska odpálíme. Michal Dovičín měl tady dobrý nápad. Ahoj, nedáme při večeru nějakou pěknou pečku od Imodium, klasicky jen tak pro radost. Jasně, rytina Imodium a Tomáše Fredeho bych skoro zapomněl, což by nebylo dobré. A my si tady dáme třeba skladbu Břehy. To je výborná, taková pěkná na začátek, no a bude to samozřejmě pro všechny středečníky. Dneska ty Břehy můžete při večeru hledat všichni.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Helejte se, námořníci, já vidím úplně krásně jako ten postup, tu cestu, kterou si dáváme, jo. Tak nejdřív jsme šli s Imodium kolem břehů, jo. A tady z Dropkick Murphy jsme, jak jste jistě poznali, nebo mě to aspoň tak navodilo, dorazili do hospody, tam si můžeme dát pár chytrých kalíčků, no a pak dorazíme domů a při té středě bychom se mohli jako tak hezky naladit na to, co přijde pak, pokud jsme to samozřejmě v hospodě nepřehnali, jo. No a to, o to se postaral Marcel, protože říkal, že bych chtěl všem jako popřát při té středě jako klídek, pohodičku, to je, myslím, důležitý, že se člověk právě zastaví uprostřed toho týdne. No a pro mě a pro všechny milé středečníky bych chtěl zahrát takovou právě přípravnou píseň na večer a ta se jmenuje Send Me an Angel a nahrála ji v 90. kapela Scorpions. Tak to je pro vás. Tak račte se chopit svých milých a račte ploužit.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: deti, zítra je taký deň. A teď už do spacáku a spinkat.
1: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic tě neudělal!
0: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
2: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
3: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
4: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo, za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
6: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
7: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
6: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
7: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
6: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
7: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
6: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
8: 每一件漂亮的T恤条纹多多 品质保证 只需要您的几条个人信息和银行卡号
9: Nekupujte drahý značky ani levný čínský s**ti. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
10: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
11: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
12: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou.
13: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
14: Ahoj, zdravíme posluchače Rock Rádia. My s Harlem jdeme dál a zveme vás na naše koncerty na 8. a 9. října do Prahy na Barču. Vstupenky koupíte v síti goout.net. Takže ještě jednou Harley 8. a 9. října v Praze na Barče. Tak jdem dál. Ahoj.
15: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
16: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
17: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
16: Salonky.
17: Ne, čistota je pro nás úplný základ.
16: Úklid.
17: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
16: Ha, kuchař.
17: Správně.
16: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz.

du hast mich. Du hast mich.

0: Rammstein, přátelé, s peckou Duhast se hodili určitě Jirkovi Chybovi, který mi napsal: ahoj Jirko, moc zdravím, poprosím o zahrání Rammstein pro vás do rádia a pro všechny v osobní autobusové dopravě Kolín, díky autobusák Jirka z Kolína. Tak já myslím, že to se hodí úplně pro všechny autobusáky, Jirko, já bych se jenom ne na ten Kolín, ale já myslím, že všichni autobusáci si tenhle ten Rammstein zasloužili. A nezapomeňte, že autobusák, tomu můžete říct akorát Duhast Recht, máte pravdu, pane autobusák. No a teď si dáme něco takového něžnějšího. Radek mi volal, že by všem zamilovaným středečníkům a své největší lásce na světě, Veronice z Luhačovic, chtěl poslat nějakou pěknou epiku. Tak jsem vybral pečku Sensorium z roku 2013. No a milá Veroniko i celé Luhačovice, tohle je čistě pro vás. Tak si to krásně užijte.
1: Rock Radio, Rock Radio, Rock na

Dobrý, Šumouky a Don't Play Your Rock and Roll to Me. Ale jo, klidně rozjeďte na svoji přítelkyni nebo na svého přítele ženský nějaký ten rock and roll. To se docela hodí takhle při středě. No, my budeme plnit ještě jedno přání, který jsem narvem do tohohle bloku. A to bude teďka... Jo, Michal Tokár, který psal dobrý večer, strýcu kapitáne. Můžem to dnes nějak fajnově rozjet. Já jsem rád, že reaguješ na mý zážitky z Jižní Moravy. Den byl plnej všeho, žena v nemocnici, práce nad hlavou, měl bys tam od alkoholu, svět patří těm, co se neposerou, samozřejmě měl, zdravím Oťase Hreše a tady to máte všichni, co se z toho nepotento.

0: Tak co koupelna, hotová?
1: Sepeš.
0: Takže sprcháč, umyvadlo, záklop.
1: Jo, všechno hotový.
0: A co odvětrávání? Kde je větrák?
1: Větrák, co?
0: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
2: Ventilatory.cz.
3: Voda je fajn. V létě na koupání, v zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo, ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz.
4: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
5: U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
4: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
5: A můžete využít i výhodné financování.
4: Nabídka vozů na auto-polic.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
6: Řekni třikrát, strč prst, skrz, skrz.
7: Znám lepší. Skla prostroje, Skla prostroje, Skla prostroje.cz.
6: Co?
7: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
6: Skla prostroje.cz.
7: Specialista na skla pro pracovní stroje.
8: Já nový plot mám.
7: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
9: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc.

0: Banka.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Tak jo, první edice. Celý den jsme mezi lidmi.
1: Check-in?
2: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
1: Recepční.
2: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
1: Bezpečnostní kontrola.
2: Přesně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
3: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
4: Zedník,
5: malíř,
4: topenář,
5: podlahář.
4: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
6: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
4: Více informací na rekbyty.cz.
6: Rekbyty, záruka kvality.
7: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
8: Ale, copak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
9: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
10: Luboši, ty ho nevíš, ho! Nic tím neudělal!
9: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz

0: Divoký svět, divoká noc nás dneska možná všechny čeká a je to tak. Dobře, přátelé, posloucháte středeční speciál vašeho roku na přání na Rock Radio s vaším kapitánem Jirkou Vajgizem. Co budeme hrát dál? Dáme si nějaký Dimitry a trošku do toho šlápneme, aby se nám rozproudil krevní oběh, což je dost důležité. Tak Lukin Bartoš, ahoj, kapitáne, napsal, poprosím o zahrání Dimitry pro noční směnu do Nymburka, ať nám to uteče. Do rána moc děkuju. Tak jasně, vám přeju na odpolední, ať vám to uteče. No a kdo jede teda noční šichtu jako středeční, tak ať vám to moc neutíká. Každopádně zítřek nám nikdo neslíbí, to je velká pravda a tu písni si za chvilku dáme a já mám pro vás tradiční výzvu. Kdo chce zahrát VIP píseň na přání a pohodně je sedmý, tak určitě píše na Messenger či do mailu vaše návrhy na jazyk pro časové znamení a situaci, ve které byste ho chtěli načapat.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Tak to byly Emerant a The Nexus a my ještě švihneme jednu píseň do konce hodiny. Koukám tady, Marie Vincíková psala: Zdar kapitáne, prosím tě, zahrál by si pro moji maminku Rainbow in the Dark od Dia, díky Marie. Mila rád, tak milá mami, tato píseň Rainbow in the Dark je čistě pro tebe.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Je minuta po sedmé večer a posloucháte středeční speciál Roku na přání.
1: Rádio. Rok je slušná muzika. Rok Rádio. Rok na přání.
2: Tak jako vždy při středečním večeru prosvištíme si nějaká krásná sexuální moudra, podíváme se na sex a na erotiku z té ironické stránky i z té hezké stránky a začneme třeba tady jednou takovou drsňáckou pravdou, kterou vyslovil Billy Crystal. Ženy potřebují důvod, aby měly sex. Muži potřebují jen místo. Johnny Rotten, zpěvák ze Sex Pistols, to vidí tak, že láska, 2 hodiny prošení a pak 52 sekund kvičení a vrzání. No, tak to měl Johnny Rotten. Slash z Guns N' Roses to vidí tak, že sex a rock'n'roll jdou ruku v ruce. Když hrajete na kytaru, je to v podstatě, jako byste dělali sex na pódiu. Je to o energii, rytmu a vášni. Ano, oni i ty ruce tam tak lítají. Možná by to mohlo lecos o muži napovědět, nicméně je tady Andy Warhol, to jsem dal jako na závěr. Sex je ta nejkrásnější, nejčistší a nejpřirozenější věc, kterou lze za peníze koupit. Ne, počkat, chci říct, že sex je emocionální záležitost. Čím více se do něj zapojí vaše mysl, tím je lepší. Ano, tak takový krásný citát na závěr. Tak, přátelé, jedeme dál v naší hitparádě, v našem středečním speciálu Roku na přání. Teď budou hrát kysáci s peckou Crazy Crazy Nights a pak je to na vás. Pište, volejte. Wow!

0: Tak jo, přátelé, to byly Kysáci a Crazy Crazy Night a my si tady dáme přání Pavla, který se dovolal úplně první a ten teda si užije svou středu až zítra, protože se mu paní manželka milovaná vrací po 28 dnech z lázní. Tak to bude mazec. Doufám, že v lázních odvedli dobrou práci, že se manželka vrátí v plný síle a všechno si to krásně užijete. Hele, po pecce, o který jsme se bavili, kterou jsem tady hledal jako blázen, jsem nenašel od Linkin Park, kterou si potřeboval dát, ale já si myslím, že taková jako pěkná píseň, která určitě neurazí, naopak krev rozproudí, což se nám bude určitě hodit i tobě, milí příteli, tak to se jmenuje Paper Cut. Pojďme ji tam střihnout.
1: Rock Radio, Rock Radio, Rock

0: Night od Pretty Reckless, která se nám na středu hodí úplně jak řezaná. Jenom pro tu dnešní noc bychom měli žít v tu středu, pro tu středeční noc, přátelé. Doufám, že to tak máte stejně. No a půjdeme pomoct rybářům, volal mi Radek, že jim to vůbec nebere, že jsou na rybách a lautr nic. Tak jestli bych vymyslel nějakou pěknou rybářskou píseň. Určitě, přátelé. Sice už jsme tady dneska pana Tilla Lindemana slyšeli v Rammstein, ale můžeme si dát jeho solovku Lindemann a příznačnou píseň Fish On. Jo? Ta píseň je sice trošku o ničem jako úplně jiným, ale Fish On je prostě ryba na háčku, záběr, je to pohoda, přátelé. Tak nechť vám pomáhej pan Lindemann, protože i on je vlastně vodní tvor, když je to, myslím, že je mistr světa v plavání. Kdo to nevěděl, tak už to ví. No a já vám můžu popřát jedině Petrův zdar a pěkný poslech.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rok napsání s Jirkou Vajgizem.

0: Co je? Funguj ty, křápe. Já to musím dneska dodělat.
1: Kliknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková, kilo, pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
3: Viděl jsi to?
0: A co, jako?
3: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
0: No má bejt.
3: No to by přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner.
0: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
3: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
0: Radši dopí a jdi to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
4: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
5: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
6: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
7: To je Domanský.
6: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
8: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
9: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
10: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
11: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
10: Salonky.
11: Ne, ne, čistota je pro nás úplný základ.
10: Úklid.
11: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
10: Ha, kuchař.
11: Správně.
10: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
12: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
13: vybrat dobrý materiál
14: a vybudovat náš domov.
15: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.

0: Přátelé námořničtí, přátelé milí, touto nás vzali do Afriky a my se vracíme zpátky do Čech a to je důležité, protože v českém kalendáři pod datem 7.10. se objevuje Justýna. Jak jste mi několik z vás vlastně nezapomnělo připomenout a já vám za to děkuju. Nebudu vás vyjmenovávat všechny a navrhoval jsem vlastně různé písně k té Justýně k svátku, že bychom měli Justýnkám popřát. Navrhovali jste různé písně, já jsem vlastně přišel na to, že tady máme v archivu jednu píseň speciálně pro vás, Justýny. A ta je od 13. století a jmenuje se Justýna. Tak já vám všem Justýnkám přeju pěkné meniny, posílám vám spoustu hudlasů, no a tady to máte, to je čistě pro vás Justýna a 13. století.
1: Rok na přání. Rock Radio.

drhovačka od Status Quo a Rockin' Over the World nás posunula v čase. No a máme tu pravý čas na to si dát nějakou pěknou dlouhou píseň od Judas Priest. Aspoň tak to navrhoval Leoš, že bychom si měli dát píseň Painkiller pro všechny Judas Priest fanoušky a vůbec pro všechny posluchače. Ať si poslechnou pořádnou muziku, alespoň tak to tvrdil Leoš. Já jsem mu zase doporučil, ať si dá cover verzi téhle písně Painkiller od kapely Death. To vám doporučuji všem. Pro neanglisty ta kapela se jmenuje D-E-A-T-H. Píseň Painkiller. A uvidíte, která verze je lepší. Ale teď originál od Judas Priest.

Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň.

0: oheň. Honda. The power of dreams.
1: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář,
3: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin' Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
6: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
7: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
8: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
7: Informační služby?
8: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
7: Kavárna?
8: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
7: Salonek?
8: Správně, uhodlo si.
7: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na prácenaletišti.cz.
9: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite, přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
10: Máme ji!
11: Naši novou akuvrtačku.
10: Jen za 799 korun.
11: S baterií a nabíječkou v ceně.
10: To byl nákup. V Baumaxu je pořád co objevovat.
11: V Baumaxu akuvrtačka Assist s příslušenstvím jen za 799 korun. Platí do konce října.
10: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
12: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
13: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
12: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
14: K novému Peugeotu parádní nákupy. Pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský.cz.

0: Nacházíme se ve skoro finále našeho pořadu Rok na přání, jeho středečního speciálu, který trávíte s vaším kapitánem na vlnách slušný rokový muziky Jirkou Vajgizem. No a v pekelné tématice, kterou tady nahodili AC/DC z písní Highway to Hell, ještě zůstaneme. Psala mi tadyhle Marcela Medová. Ahoj Juro, zahraješ mi prosím tě nějakou pěknou pecku od Warlock pro všechny pracující rockery, ať nám to uteče a volume doprava. Děkuji pěkně. Ano, zahraju. Dáme si teda, aby jsme pokračovali, jak jsem říkal v tom tématu, tak dáme si od Warlock Sign of Satan, znamení satana, z alba Burning the Witches a já doufám, že i tahle píseň vám pořádně rozproudí krev.
1: Rock Radio. Rock Radio.

Básnictvo blok, ve kterém jsme si opravdu vůbec neoddechli, nám před chviličkou skoro zakončili Architects s Vostroupeckou Landmines, ale úplně to celé zavřeme s Arch Enemy. Tak to viděl Tomáš Vanžura, nazdar kapitáne, co takhle Arch Enemy, výběr nechám na tobě, když je ta středa tak trochu impulzu pro všechny slušný rockery, díky tom. Rozhodně, přátelé, rozproudit krev je třeba, já myslím, že v týhle hodince se nám to určitě povedlo. Tak z písní The Eagle Flies Alone se s váma pro dnešek loučí váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky. Jako vždy při středě vám přeju plodný večer, pánům ať jde hůl a dámy mají chuť. No a já osobně se na vás budu těšit zase zítra, tedy ve čtvrtek po 18. hodině u Roku na přání tady na Rock Rádiu. Do té doby se mějte, jak chcete a něco pro to dělejte.

0: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
1: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
0: Dnes musíte vybrat.
2: Mám tady pro vás předvýběr a
0: rozšíříme
3: výběr. Dvojnásobíme investice.
2: Přijmete to riziko?
0: Ale je to na vás.
3: Váš
4: nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
5: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to, nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to, nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Stodůlkách nebo na ok-seto.cz. OK se to, ten pravej tah.
6: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
7: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 2 plus 1 v Plzni Doubravce za 4 830 700 korun. Rodinný dům v Hněvotíně na Olomoucku za 3 950 000. Chata ve Svatavě na Sokolovsku za 800 000. Kancelářský objekt v Plumlově u Prostějova za 9,5 milionu. A ovocný sad ve Starých Hradech na Jičínsku za 1 900 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.

0: Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z brusu nová deska Škvorů Na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce, kde z brusu novej kousek Škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka Na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Minulý víkend byl pro tuzemského sportovního fanouška výjeru štědrý, ať už do toho počítáme japonskou bednu Filipa Salače, výhru Honzy Kvěcha na legendární zlaté přilbě v Pardubicích a z téhož místa je i třetí velký úspěch. Poprvé se v závodě mistrovství světa, tentokrát ve flatreku, postavil další český reprezentant Ondřej Svědík na nejvyšší stupínek. Pro něj bylo vítězství na svítkovském oválu zvláště sladké, protože Pardubice jsou jeho domovským městem. I hned po závodě, když z něj emoce ještě příštily, si ale byl vědom toho, že hned za další týden čeká závod.
2: Zdravím všechny fanoušky motokeců. Dneska jsme tady v Pardubicích na mistrovství světa ve flatreku a povedlo se mi tady zvítězit, což za co jsem hrozně rád. A tímto bych vás chtěl i pozvat na příští týden, kde mě můžete potkat v Praze na Markétě, kde jedeme poslední závod mistrovství České republiky. Tak přijďte zafandit.
1: Přesně tak, na pražské Markétě se letos naposledy u nás sejdou všichni ti, kdo mají rádi nejen flatrek, nebo jak se taky občas říká, americkou plochou dráhu, ale hlavně všichni příznivci motosportu. Snad bude přát i počasí a tu rozlučku s ostrou závodní sezónou si vychutnáme společně na plné pecky. A kdo ví, třeba zrovna v Praze Ondra dosáhne i na druhý domácí flatrekový titul v řadě. Na Markétě v sobotu startujeme ve 14:30.
0: Rock Radio Motokeci.

mixtures, bridge, colors.

Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio.

0: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
1: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
2: To je Domanský.
1: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
3: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
4: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
3: Check-in?
4: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
3: Recepční.
4: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
3: Bezpečnostní kontrola.
4: Přesně.
3: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
6: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
5: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.

0: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
1: No, říkala, že nic nechce.
0: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
1: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
2: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
1: Romantickou večeři.
2: Pobyt pro dva.
1: House running.
2: Jízdu v supersportu.
1: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
2: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na
3: firmanazážitky.cz.
4: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
5: Zedník,
6: malíř,
5: topenář,
6: podlahář.
5: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
7: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
5: Více informací na rekbyty.cz.
7: Rekbyty, záruka kvality.
8: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou.
9: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
1: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
0: Navádění letadel?
1: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
0: Technik ve věži?
1: Taky ne, občas je v tom napětí, doslova.
0: Elektrikář?
1: Jo, přesně tak.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracenaletišti.cz.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
4: Sakra! Moje záda.
5: Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na praha@healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
7: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.

smrsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

Sedím na studený zemi, pomalu se rozednívá a mě už došly sirky. Zase jednou zvítězilo světlo nad tmou. Pořád dokola čtu ta slova, ze kterých mrazí. Do nekonečna si pokládám tu samou otázku. Kdo bude brečet, až budu umírat? Nakonec brečím já, protože se na ně vlastně bojím odpovědět. A tak beru do ruky kámen, který upustil muž bez tváře, a snažím se dopsat jeho vzkaz.

vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

0: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov.
3: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
7: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
6: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
8: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
9: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
8: Informační služby?
9: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
8: Kavárna?
9: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
8: Salonek?
9: Správně, uhodlo si.
8: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz.

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

jizvy na povrch se derou.

Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z brusu nová deska Škvorů Na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce, kde z brusu novej kousek Škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka Na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou.

0: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
1: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
4: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
3: Navádění letadel?
4: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
3: Technik ve věži?
4: Taky ne, občas je v tom napětí, doslova.
3: Elektrikář?
4: Jo, přesně tak.
3: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Fuj, ty smrdíš. Kdo ví, co s tou kurvou dělá?
2: Jak dělá? Co dělá? Ona dělala? Co se měl dělat?
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu rocková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rockový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Rocková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Dobře, že jste tady. Potřebuju připsat scénu. Za pyrotechnikem Ticháčkem přijede jeho sestra.
2: Ale Ticháček nemá sestru, pane režisére.
1: Musí jí mít, protože potřebujeme oženit Hajného.
2: Ale Hajný se přece ženit nechce, to je jeho základní povahová vlastnost.
1: Bude finále a tam se všichni musí oženit.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je Rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Hej, když jsme sami.
2: Jo, šéfe.
1: Přijďte mi poručíku.
2: Rozkaz, pane kapitáne. Jak vám to sluší, veliteli? Jak jste krásnej muž. Opravdu. Jste krásná hlava, k tomu jste moudrá hlava. Jste jednou skvělej a já vám to říkám.
1: O, to ne.
2: Ano, pane plukovník. Pane generále.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rokovýradio.cz. Rokovýradio.cz. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Mám dotaz. Mohu uplatnit latinu ve svém oboru?
2: Jakému oboru se hodláte věnovat, studente?
1: Pracuji jako skladník ve šroubárně.
2: No, i skladník ve šroubárně si může přečíst i Vergilia v originále. Tak si vás píši.
1: Ale...
2: Jak se jmenujete?
1: Plha. Já ještě nejsem definitivně...
2: Budete docházet i každou středu ve 14 hodin, mlho.
0: Rock Radio. Konec legrace.